0: Až kránu se ladí spinu. Praha, chytili vraha.
1: Československá scéna. Rádio Spin. Off-season.
2: Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Lapello, TK27. Pusit tenhle track, more zjistit, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program. Huh, huh.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Fin Radio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Dámy a pánové, Afterwork Contour je koncept pražské restaurace.

0: Weekend Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíce, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami. Spin
2: Talk. Ještě zhruba 2 roky zpátky tady vysílal, následně začal studovat FAMU a ještě více věnovat hudbě. Zdá se, že se mu to vyplatilo. Jeho kapela Gufrou bouchla. Bouchla tak, že se s nominacemi i výhrami roztrhl pytel, ať už to byly hudební ceny Anděl nebo ty naše spinerský Kings of Rap. Zatímco v Andělovi získali Gufrou a Anděla za song roku na Vždycky blázen, v prvních cenách Rádia Spin Kings of Rap získali Gufrou ocenění jednak za objev roku, jednak za přebal alba Boyband. Tak děkuju, že posloucháte Spin Talk, já jsem jmenuji Roman Jakub a mým dnešním hostem je Hugo Wiesner. Hugo, jsem rád, že jsi tady po nějaký době.
1: Já tě zdravím, Romane, já jsem taky rád, že jsem tady. Mrzí mě, že kluci to dneska nezvládli, že nedokázali přijít, měli jsme přijít všichni tři, bohužel. Jeden je ve škole a jeden je v práci.
2: Co studuje ten jeden a co dělá ten druhý?
1: Ale Vojta, ten studuje scenaristiku teďko na FAMU, do toho studuje právnickou fakultu, takže to má fakt hodně. A Kuba, tak ten pracuje pro grafický jako grafický vizualizace 3D Apple Braille, jako, že to nějak tam připravuje. Okay.
2: Tak ještě jednou moc blahopřeju k ocenění Anděl za skladbu roku na Vždycky blázen, taky k těm našim cenám, jenom aby tě to zajímalo, tak pro vás hlasovalo zhruba 17 000 lidí.
1: To je hodně.
2: Jako, to je hodně.
1: To je
2: hodně,
1: na Radio Spin, je to teda fakt hodně.
2: Ne, jako. To je hodně, to je opravdu jakoby hodně, takže ještě jednou blahopřeju. Jak se cítíš, když máš třeba toho Anděla za skladbu roku? Jaký to je pocit?
1: No, tak ono, jak se toho dělo, jakoby ten den strašně moc, a my jsme byli ještě všichni nemocný, protože to byl týden, kdy jsem měl jednu roxy, druhou roxy, pak jsme měli Děčín, a pak den na to, že prostě, že to bylo všechno 4 dny za sebou, tak jsme tam přišli už úplně unavený a teď prostě byl to celý den strašný stres a dávali jsme všude ty rozhovory a tak, tak jsme vlastně pak přebrali tu cenu a jako bylo to vlastně jako překvapení, že, nebo jako my jsme doufali, že nějakou cenu vyhrajeme. Jako
2: tak jste byli nominovaní ve 3 kategoriích.
1: Tak jsme si říkali, že jestli neproměnil i my jednu, tak jako, že jsme se zmátil DJ Rockstara, jako. A to a prostě.
2: Chudák DJ Rockstar to odskáče za nějakou tvoji nespokojenost.
1: Ne, DJ Rockstar není chudák, jako já tady, můj dnešní úhlavní nepřítel, DJ Rockstar. No, ale jako.
2: Jak se cítil? Tak to byla
1: jak
2: ta otázka.
1: Jak jsem se cítil? No cítil jsem se, jako bylo to extrémní potěšení a vlastně spadnul takový jako kámen ze srdce, že vlastně jak to byl člověk jako přesně nominovaný, tak už jako přesně na něm furt přemýšlí a dopadlo to skvěle, máme z toho obrovskou radost a zároveň taky zvláštní pocit tím, jak je nás hodně, že to jsme 4, tak vlastně tak vím, že to jako ta cena není pro mě, ale je to prostě jako kolektivní práci, to ocenění toho, že jsme jako hodně pracovali ten rok a dostali jsme ji. Ale samozřejmě taky jakoby je to velkou měrou, je to štěstí, že se nám to povedlo takhle všechno jako rozjet.
2: Která ta kategorie je pro tebe zajímavější? Single roku, nebo objev roku, nebo feat roku by byla pro tebe zajímavější?
1: Asi ta skladba roku je taková nejvíc powerful, že to je vlastně skoro jak album roku, ale zároveň i ten objev, tak byť teda mám obrovskou radost, že to Mary vyhrála, že to moc jí to přeju, hrozně šikovná. A tak vlastně i ten objev je takovej, že jsem vlastně cítil, že něčím jako vlastně jsme byli jako letos objev roku, takže i ta pro mě má jakoby nějakou vlastně, ale je to hrozně zvláštní kategorie, že jako vlastně podle čeho určuje objev roku, je to podle teda počtu streamů, který jakoby z nuly na 100 nabereš, nebo je to podle toho, co jako kdo je nejvíc inovativní, nebo kdo přišel a má talent, že vlastně proč v té potom užší nominaci nebyl třeba Loudzvan, který jakoby si to určitě zaslouží taky jako ten objev roku, protože...
2: Na druhou stranu vás bylo všude plno.
1: No, jasně.
2: Ve srovnání s Loudzem, tak jako vás bylo opravdu jako skutečně všude plno.
1: No, ale jakoby potom ve srovnání s Meluzínou, tak prostě Loudze bylo všude plno.
2: OK, dobře. Když byl ve Spinránu Vojtěch, tak mluvil o vašem přebalu, mluvil o obrazu, o čtyřech částech obrazu. Která z té části obrazu si ty a proč?
1: Já jsem podle mě v levém horním rohu, když já vlastně si to nevybavu, kde přesně jsem, ale já jsem takovej jako se čtyřma cigárama.
2: Není to málo?
1: No, ty cigára jsou právě kluci a já jsem ten týpek, který stojí a vlastně nevím, proč se Dave rozhodnul na mě zrovna takhle jakoby udělat, ale mě se to líbí. Přijím to.
2: Okay. Jak dlouho vlastně děláte s Gufrou hudbu?
1: Děláme hudbu, co můžu podívat, ale podle mě to budou 4 roky.
2: 4 roky, OK. A jakým okamžikem jste začali vnímat, že to začíná prostě bouchat, že jdete jakoby strmě nahoru?
1: Asi když jsme minulý rok udělali Potrvá s Matem 213 a on vlastně nám ukázal cestu, jak je možný jako se propagovat na TikToku, jak vlastně vytvářet jako ten obsah pro sociální sítě, který je extrémně důležitý a nedá se bez něj vlastně moc nějak normálně fungovat, že jakoby velká část umělce mi přijde v dnešní době je podpořena tím, že jakoby umí dobře lidem ukazovat, co dělá za tvorbu, a když vlastně člověk neovládá tady ten tool, jako nějaký tý vlastní sebepropagace, tak pak byť by udělal třeba sebe lepší album, tak si myslím, že je to bude mít hodně těžší. No a takže tam si myslím, že když jsme udělali Gufrou 213 s Matem 213, tak to... Tak tam to začalo být větší.
2: Já jsem měl jako pocit, že se to začalo i měnit ve chvíli, kdy jste pustili ven loni Bulgáry, pak Ein, zwei, drei, tak tam jsem měl
1: taky,
2: jako pocit,
1: samozřejmě, jako by to, že jsme potkali Viktora, který vlastně se tady v tom přesně umí jakoby hodně pohybovat, taky je hodně šikovnej, a tak ten nám samozřejmě taky hodně pomohl. Hmm.
2: To, že jste bouchli, vnímáš, že to bylo rychlý, nebo že to přišlo právě v tu dobu, kdy to mělo jakoby přijít? Že jste, čekali jste podle tebe na to bouchnutí dlouho, nebo ne? Tak,
1: ne vůbec, to... jako celý je to úplně jako vykloubený, že vlastně všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat, a mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou, a 2 roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít a prožít ho a nechat ho v sobě jako zakořenit, protože další den jdeš do Ústí zahrát Děčín, kde sice je malej klub, ale jakoby o to větší energie těch lidí tam je, což je taky skvělý zážitek, ale už tě to vlastně tak trochu, když tam jdeš sere, jakože ty lidi vlastně tě nabudějí zpátky, ale... A potom den na to jsou anděli, který vlastně, což je taky jako vlastně pro někoho třeba životní úspěch, jako čeká na to celý život, a o to větší radost to třeba potom má, ale takhle vlastně se vší pokorou, ale jako furt prostě je to tak...
2: Jsi strašně v běhu.
1: Je to strašně v běhu a ty věci jsou spíš, že jakoby tu energii berou, než že by jí dávali. Hmm.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Many Osel a Kub Mat a Viktor je vlastně sám za sebe, nicméně jakoby ta naše tvorba je tak moc propojená teďkon a jakoby každý den si voláme, bavíme se spolu, jsme spolu mediálně vidět.
2: Máš že ho i na tričku?
1: Mám ho i na tričku, přesně tak. Že vlastně je to spíš, Viktor spíš než členem Gufrau, tak je jakoby členem toho nového hnutí, nebo movementu, pardon, který máme, jako se tady chceme, snažíme vyrábět.
2: Plánujete, že i do budoucna budete pracovat společně na dalších projektech, nebo prostě pustíte Viktora k tomu, aby si udělal sám svoje vlastní projekty, svoji vlastní desku, protože podle mě pracuje teďka na vlastní desce, ne?
1: No, Viktor pracuje na podle mě více projektech teďkon.
2: I s Liferem hodně.
1: No, a já přesně nevím, jaký on má teďkon plán, ale vlastně myslím si, že se mu to podařilo jakoby skvěle rozjet, že jakoby, že to, jak jsme takhle jeli spolu nahoru a teďkon se rozdělili, tak teďkon je to hodně takový, že jsme oba dva měli strach, jaký to bude, jestli jeden bez druhého dokáže fungovat, a Viktor ukázal, jako, že umí skvěle, že to víno, vlastně, který udělal, tak je hit. A jede dál a vlastně nahrává, jako vlastně každý den tyko nahráváme, tak to je příjemný vidět. A otázku jsem zapomněl.
2: Jestli na dalších projektech budete s Viktorem,
1: jo,
2: anebo...
1: Jo, tak Viktora. Vlastně určitě někdy jako zase jo, ale vlastně pro nás týkom bylo důležité taky najít nějakou svoji vlastní identitu jako té skupiny v tady tom hypeu a jakoby dokázat si, že přesně pro každýho, že dokážeme tvořit i jako samostatná jednotka a nejsme na sobě navázaný. Tak, ale myslím si, že jak má tady ten hype pomine a my třeba jakoby stihneme na týden jakoby jet někam na chalupu, protože to prostě jako nejde vůbec. A nebudeme mít každý týden prostě 3 koncerty, tak si myslím, že pak se to usadí a my třeba spolu budeme moc úplně v klidu něco vyrobit hezkýho. Mm-hmm.
2: Viktor vám hodně pomáhá i s těma technickýma věcma, co se týče těch TikToků, Reelsek a podobně, nebo to je i vaše práce, tebe, Kuby a Vojtěcha?
1: No, Viktor má takový zvláštní dar, jakože má cit na to, co bude fungovat, jak to Reelska udělat, jak je se stříhat. A teď on vlastně už nám s tím primárně pomáhá náš dvorní kameraman Honza Cestr, který je vlastně taky součástí Gufrau, i když nespívá, ale...
2: Tak Kuba taky nespívá, ne?
1: Kuba taky nespívá, ale ten dělá produkci jako hudební primárně, ale ten Honza Cestr, tak ten prostě čistě jakoby jenom natáčí a vyrábí vlogy, reelska a všechno, a my vlastně spolu jakoby konzultujeme nějakou jakoby art direct, no prostě to, jak to bude vypadat. A on to potom dává dokupy, což je jakoby úplně šílená práce a dělá jí s námi od začátku, takže on vlastně týko nám s tím pomáhá primárně. Ale samozřejmě Viktorovi občas voláme a radíme se s ním o tom, jak to udělat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no, všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo, a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami. Je to, a ještě jak jsou většinou starší, tak se s nima můžeme bavit i o normálních věcech, jako třeba, já nevím, jako kam si dát prachy, aby jsem prostě měl pak na nájem, protože jim je prostě třeba 27-30, jako a už nějakou jako formu hypu zažili, nebo jako by zažili třeba práci, nebo prostě jako prošli si věcma, které jsou pro nás jako nový, takže tím, že jsou to i kámoši, tak jsou nám jako oporou a my doufám jim, a tak navzájem se taháme a věřím tomu, že kdyby někdo prostě třeba spadnul, tak ty ostatní ho zvednou, tak to mám radost z toho.
2: Okay, pomáháte si třeba i na nějakých zastávkách, ne? Koukal jsem, že třeba Mat měl turné, nebo myslím, že i Lifer měl nějaký
1: jo,
2: koncerty,
1: jo.
2: Takže tam jste byli taky všude přítomní. Jak jste se všichni takhle poznali a dali dohromady?
1: Úplnou náhodou, jakože vlastně Matě, tak... Tak to jsme oslovili první my, když jsme dělali Bad Boy Vibe, a to bylo ještě, že on byl jako pro nás extrémně cool a přesně jako bylo to úplně wow, takový artový týpek, takže tam my jsme byli přesně takový, že wow. A potom to samé bylo s Roháčem, když jsme ho potkali na nahrávání u Jesuse 2020, tak tam úplně přišel a já jsem se z něj úplně zbláznil, jak jsem byl nervózní. A Lifer, ten taky, vlastně to byl ten stejný příběh, jsme byli na jeho koncertě a všichni byli takový, že jsme úplně vlastně k ním zhlíželi, až to byly takový jakoby otcové prostě jakoby týhletý jako alt hudební scény a my se jakoby hrozně si přáli se všichni pracovat, teď se to stalo a byla taková náhoda, která nás prostě dala dohromady, ale on to vlastně bylo docela nevyhnutelný, protože jakmile to jako prostě jednou bouchne, jak ty ostatní se vlastně chtějí přidat a chceme spolupracovat, protože děláme vlastně podobnou věc, přemýšlím těma věcma podobně. A těch lidí není za stolik, který by to dělali podle mě dobře.
2: S veškerou úctou k Trku Navždycky blázen, tak jeho mám pořád rád, ale neleze vám už krkem?
1: Leze, no jako... ale zase jako my ho neposloucháme úplně tak jako běžně. Nevím, jestli se hraje ještě pořád na rádiu.
2: Hraje.
1: No... a neposlouchám ho tak běžně. Nicméně, on vlastně jako když ho slyším, tak je to primárně na shows a tam je to jakoby, tam ho slyším rád, protože vlastně máme takovej move, že jakoby, když to tak to, tak ty lidi jakoby týzujeme a děláme takovou jako prostě vlnu a jak je to ten movement, tak to je takový, že to úplně jako zvedne tu atmosféru a pošle nám to zpátky a to je strašně powerful pocit, který jako přesně jakoby vrací zpátky tu energii, jakoby, kterou to dáváme.
2: Myslíš si, že Navždycky blázen bude single, který budete hrát vždycky na koncertě? Nebo že přijde někdy doba, kdy prostě Navždycky blázen úplně jako zmizí z tracklistu?
1: Já jsem se strašně bál, že to, že my nebudeme schopní nikdy ho překonat v těch... těch charts, že bude vždycky na prvním místě, ale už se to stalo, že teďkon je tam jak robot a je tam vlastně od jeho vydání. Teďkon zase se Navždycky blázen vrátil na 13. místo do top 50 nejposlouchanějších tracků v Česku, což je šílený.
2: Jaký to je pocit teďka tohleto říct?
1: Jako, no šílený bylo, i když tam byl jako na tom prvním místě, jako on se z toho byl úplně kukt, jako on se vůbec nechápali. A měli jsme hroznou radost, že byl na tou nad největší americká Taylor Swift, že byl na Taylor Swift a to jsou šílený věci, jakože fakt to prostě, a je to takový, že nás to úplně přesahuje, že vlastně nám z toho i pak vědomo začalo hrabat, že vlastně to, ta věc je výrazně větší, než my na ní máme dosah a je to trošku creepy.
2: Takže jinými slovy, budete jí hrát pořád, nebo máš pocit, že přijde někdy doba, kdy Navždycky blázen zmizí z tracklistu?
1: Tak uvidíme, jaký bomby se vyrobí prostě přes léto, jako, tak jsem si pouštěl venku, jako podle mě to jsou šlehy, jako to, co přijde to léto, prostě nějaký Franta Prachař, nějaký mat, něco takovýho, no, Jesus, oh my bože, víte, to bude úplná bomba.
2: V závorce skromně. Kuba dělá beaty, ty a Vojta jste autory textů, zpíváte. Kdo je autorem toho popěvku vlastně? Navždycky blázen. Jak Viktor. Tohle to vzniklo? Viktor.
1: A bylo to na narozeninové oslavě právě Jezuse v Bike Jesus a my jsme chtěli právě pracovat s tím Rohanem, který tam byl. A tak jsme ukecávali jeho art directora Zálešáka, který ho má na starost, takový prostě jeho manažer, jestli by nám ho půjčil, že prostě do tří určitě se vrátí domů, což nebyla, nevrátil se do tří domů. Tak jsme si ho ukradli a měli jsme takový beat od Tomáše Morgana, hrozně šikovného producenta z Česka, který ale má studio v Německu, což byl taky zážitek, kde nahrává Kendrick Lamar.
2: To jsem slyšel v nějakém rozhovoru. Jaký to bylo pro vás, být ve stejném studiu?
1: To nejkrásnější, já jsem hrozně rád vzpomínám. Jako. My jsme tam přece přijeli úplně vydrejnovaný, jako, že jsme prostě nedokázali pomalu ani vidět. Ale tam potom to studio bylo tak krásný, že nám pojedal prostě přesně nás všechno zpátky. No, ale... tak on nám ještě vyrobil jako kytaru, kterou jsme měli záznamníku, tak jsme ji pak napodobili do kompu a Viktor vlastně do toho zaspíval tady to a jsme věděli, že to je hit, jako. Tam jsme prostě řekli, yes, we did it. A mám to dokonce i na kameře, takovou handku, točím takový prostě záběry s náma, aby jsme viděli, jak to rostlo, že jsem dělal takový časozběr a mám právě zrovna z natáčení tady toho a no, jako všichni jsou tam trochu v kreku, jako, že prostě opilí a prostě a já říkám Viktorovi na tu kameru zatančí něco, je to bomba prostě, no, jako fakt to bylo skvělý.
2: A je to pak ten taneček, který pak se objeví i v tom klipu, nebo to je pak úplně jiný taneček, protože jestli jste něčím specifický vy, tak jsou to ty vaše různý jako pohybové věci?
1: Ne.
2: Je to jiný taneček, okay. No. Dobře, kdo vám vlastně vymýšlí tady tyhle ty kreativní pohyby? Ať už je to u Jak robot, kdy Vojtěcha zabalíte do nějaký lesklý věci.
1: No, to jsem byl já, díky. A co byl já? Ne, tak různě, tak on to není zase tak jako komplikovaný teda vymyslet, abych pravdu řekl, jako, že vlastně ty TikTok tance, jako tam si myslím, že se nejedná o nějaký úplně přínos pro kulturu. Ale
2: no to asi ne.
1: To asi ne. No,
2: tam je to přínos prostě proto, že to je virální, no.
1: Ale...
2: No počkej, až teda, když se u toho zastavím, máš pocit, že Navždycky blázen je single, který přináší přínos pro kulturu?
1: Přínos pro kulturu? No já si myslím, že on dělá jako docela zajímavou věc. A sice, že prostě, že on nabízí jakoby dveře tomu, aby alternativa se stala mainstreamem.
2: Ok,
1: jako.
2: Dobře.
1: A to vlastně třeba bylo... Jsme chtěli, jsme měli rozhovor po tom, co jsme měli show na ledním stadionu pro 10 000 lidí, tak to tam prostě přijela CNN Prima News a my jsme chtěli říct, to asi budu muset vystřihnout možná, ale chtěli jsme říct do vysílání, že ať o to klempíř neseškrtává jakoby ty prostě příspěvky na kulturu. A nejdřív jakoby, jak tam všichni jako skandovali, tak jsme začali prostě jakoby dát klempíře píře a to vám řekla, hele kluci, tohle to ne, tohle to nejde do televize. A pak jsme zkusili ještě druhou jakoby umírnější variantu, ve který jsme jako řekli, že my pocházíme vlastně z alternativních festivalů, který by nemohli fungovat bez právě příspěvků jakoby na kulturu a že právě z těch alternativních festivalů díky prostě skladbám jako je Navždycky blázen, tak to ukazuje, že to má smysl, že díky tomu pak můžou vzniknout jako skupiny, které dělají hudbu, která se pak vlastně líbí všem a můžou ji lidi poslouchat, že vlastně má smysl podporovat takovýhle drobný akce a má smysl prostě spát prachy do alternativní kultury, protože z ní pak může vznikat něco, co je vlastně přístupný právě úplně všem a je to tady pro všechny, i pro o tu klempíře, kdo to chtěl poslouchat. A vlastně tím, že se takhle seškrtá, tak to možný nebude. Ale vlastně CNN Prima News řekla, že nám to nemůže odvysílat ani takhle.
2: Okay.
1: Což jsem cítil úplně se jak 1984.
2: Když jsem koukal na záznam Sandělů, tak spousta lidí v anketách řekla, pro mě jsou letošním objevem Gufrau. Byli to lidi různých věkových skupin, byl mezi nimi třeba i Česmír Strakatý a spousta jako lidí, tak jsem se chtěl zeptat, jaký to je pro tebe jako dvacátníka prostě slyšet, že najednou prostě lidi, kteří tady formují novinařinu a kulturu a tak dále, najednou řeknou, už neposlouchám nic jiného, miluju Gufrau, hashtag.
1: No, jako u toho Česmíra konkrétně z toho mám obrovskou radost, jakože já jsem fakt největší fanoušek, jako poslouchám celou dobu, dokonce to chvíli vypadalo, že pro něj budu dělat rešerše, co měl dělat teďkon, akorát pak už se teda nikdo neozval, ne, to v pohodě, ale to, už nějaký dvě cvičný, možná byly fakt špatný, jako, ale odezvěděl jsem nejdřív na Václava Koptu, ta docela prošla a pak jsem udělal na podcast Poprask a jako uznám, asi nebá nejlepší prostě, ale pak už prostě bylo ticho po pěšině, ale Česmír říkal, že má teď dvě děti a že to je pro ně náročný, ale teda jako z toho mám obrovskou radost, jsem jako by brutální fanoušek a Česmír Strakatý goat, boss, mám tě rád a to.
2: Tak no. Moc chceš tu práci?
1: Ne, tak moc mám rád Česmíra Strakatýho. Když takový ty otázky, s kým by si šel na večeři, kdyby si mohl jít s kýmkoliv na večeři, šel bych s Česmírem Strakatým.
2: A co byste si dali?
1: Co
2: byste
1: si dali? To nevím, on podle mě třeba jí jako kreatin na nějaký suplementy, jako tak to klidně můžeme míchat v lžičkách, jako nějaký bomby.
2: Dobře. Roxy 1, Roxy 2, různý ceny, hodně koncertů. Sám si říkal, že to je hodně vyčerpávající, tak jak u toho všeho vlastně zvládáš normálně fungovat a žít?
1: No,
2: a co to pro tebe znamená normálně žít, tak?
1: Je to náročný, no a já vlastně někdo jsme měl takový jako docela deep talk s Vojtěchem, pro mě důležitý, kdy jsme si řekli, že vlastně už jsme fakt jako úplně odtržený od nějakého reálného fungování, jakože je to vlastně fakt vyndaný, že třeba jsem měl na chatu a bylo pro mě zvláštní jakoby vidět, o čem si lidi povídají, že vlastně, že tím, jak furt řešíme tu hudbu, tak jsme v tom úplně zaseklí a že už takový jako zvrácený, protože to běžné fungování se jako fakt úplně nám vzdaluje a já tím, jak nemám čas na nic, je potřeba po těch Andělech, já jsem musel jako 3 dny jenom ležet a odpočívat a prostě nebyl schopný jsem se hejbat.
2: A jako psychická únava to byla?
1: No, taky hodně, a takže prostě, takže teďko jako musíme, já jsem se už našel terapeutku, půjdu tam 20. poprvé, tak jako na to se těším, že to by mohla pomoct, ale a musel jsem kvůli tomu přesně přestat i pít, takže teďko žiju sober lifestyle už přes měsíc a to pomáhá, chodím cvičit, ale furt je to vlastně takový, že z normálních běžných věcí jako by se mi těžko jako sbírá dopamin, no.
2: Mm, ok. OK, tak to je docela jako fakt jako téma, tak ti držím pěstě, aby nějakým způsobem jste našli s terapeutkou cestu. Bylo těžký
1: odehrát... Ale co mi dělá třeba radost, je vždycky jako potkat Romana a prostě čitovat na jeho rádio, to je fakt vtipný. To mě vždycky, to je, jako, já jsem slyšel prakticky jenom kvůli tomu. Jako.
2: Tak jsem rád, že aspoň nějakou roli v tom životě plním po těch letech, co jsem znám.
1: Je to bomba.
2: Je to dobrý. Tak jo, továrna na levný moderátor mě taky rozesmála dneska. Tak jenom mi řekni, bráchové v Roxy, to mě přišel krásný moment, takový jako hluboký, citlivý něco. Byly na obou těch Roxy?
1: Byly na obou, no.
2: Jaký to bylo pro ně?
1: Jako, oni z toho měli jako fakt mega zážitek, ale měli zároveň za úkol tu show zahájit tím, že budou hrát Oru na radost, na housla, saxofon. A to byl takový jako prostě intrik na ně, aby začali víc cvičit, jako na ty nástroje, což se ale stalo, že oni normálně cvičili, tak si vydřeli jako prostě něco do ruky z těch strun, jakože fakt se strašně těšili, říkali, že budou do Roxiny. A pak už byli úplně nesnesitelný, jako by předtím, že furt jako o tom mleli.
2: A kolik jim je? 6, 7?
1: 8 jim, 8, 9.
2: 8, 9, ok.
1: A jsou dvojčata, takže jenom, že by 8, 9, jako
2: jim. Já nevím, že jsou to dvojčata, pro boha, mám vidět.
1: Ne, já vím, na co mluvám. A ne, jenom říkám, že prostě jim je jeden jo. věk, ale jako nevím, jestli jim 8 nebo 9.
2: Jo, tak no.
1: A měl z toho mega radost a pak tam byl ještě další hezký moment, že jejich kámoši se jim smáli, že oni chodí do bageterie, a jako boys ne, prostě mý bratři nechodí. Takže my jsme tam měli v backstage bagetérku a oni normálně nakradli do těch futrálů jakoby ty bagety a nakradli jich takový ranci, že pak tam žádná nezbyla a pak ráno odevřeli rodiče ten futrál a ten se vyvalili ty prostě rozteklý jako slaninový prostě bagety úplně kentusáctví, ale prostě natáhli to do školy, ukázali, že taky mají bagetery. A měli z toho extrémní radost a i moje segra tam byla, ta z toho taky jsem měla radost. Tak doufám, že takhle aspoň jako brácha můžu vracet prostě jim to zpátky, že se na to třeba vzpomenou. Podle mě to je zážitek, na který jako nezapomenou už. Ne?
2: To určitě. A jaký to bylo pro tebe jako pro bráchu?
1: Je jako být tam s nima?
2: Jo, jo, jo.
1: Jako, tak pro mě přesně jak ten den byl úplně náročný a furt někdo něco řešil, tak já jsem neměl vůbec často prožívat, jako, že jsem spíš, já jsem se s nima ani tolik jako by nebavil, že jsem jim chtěl udělat tu radost, ale neměl jsem kapacitu a to se s nima třeba tam pak nějak víc povídat. A ještě jak tam bylo strašně moc různých lidí, kteří po mě co chtěli, tak já jsem vlastně před tou show si fakt jenom nadal sluchátka a myslím, že se rozbrečím, jako byl jsem někde úplně zavřený. A pak jsem byl na stage, že to bylo dobrý a pak jsem s nima rád skákal, ale pak už ani jako zpětně jsem nebyl jako by schopný za nima jít nějak se poplácat něco takového.
2: Tak třeba někdy příště. Řekni mi, rozhodilo tě někdy něco při vystoupení při tvém koncertě, nebo dokáže tě něco rozhodit při tvém vystoupení?
1: Dokáže, no. Třeba teďkon jsem byl v tom Ústí a měl jsem na sebe tričko, no, na kterém bylo jakoby marihuanový lístek Adidasu, ale jsem vzal Adihash a mě bylo tak trapně, že mám to tričko na sobě, že jsem prostě nedokázal vůbec s ním fungovat.
2: Většinou ty trička stejně odrazuješ, ne? Teď jsi většinou nahej skoro na stage.
1: No, to jsem přestal dělat, protože to přestalo mít jakýkoliv efekt, protože jakoby jsem byl v těch malých klubech, tak to pak to bylo jakože a to a víc se skákalo, ale takhle, jak ty lidi fakt jakoby znají každý slovo, tak pak už je to jen takový, že prostě to jenom, že flexíš na stage, jakože máš dobrý tělo, no, tak to je už jen trochu trapný. No.
2: Ty teďka žiješ takový jako, skoro bych řekl, hudební sen, tak mi řekni, co je na tom nejvíc třeba otravný, nebo co je na tom nejvíc nejtěžší, když to nejtěžší asi tady pravděpodobně jakoby zaznělo, tak co je nejvíc otravný na tomhletom procesu teď, v tuhletu chvíli?
1: Já si myslím, že i s klukama jakoby se pro mě shodneme na tom, že vlastně všechno je to super. Jediný co, že vlastně z toho vlastně fakt takový peníze, by třeba si člověk myslel, že jsou zasloužený a za tu práci, kterou odvádí, tak ty se nedějou, jako já mám teďko na určitě 120 korun prostě, ne, 14 korun, takže prostě, až tady skončí, jak mi Roman prokoupí nějaký jídlo.
2: A Roman ti koupil láhev, ty vole, protože jenom...
1: Ale Hugo nepije, takže jakoby...
2: Dobře, tak já si ji nechám.
1: No, ale koupíme nějaký rohlíky a takovýhle věci, jo, většinou prostě se šunkou a ještě nějakým to.
2: Já bych jenom chtěl říct, že když jsem Huga zval na rozhovor, tak že mu předáme hudební ceny Kings of Rap, tak Hugo napsal, doufám, že k tomu je taky nějaká hmotná cena, Romane, jinak prostě nepřijdu v žádném případě.
1: No, a myslel jsem tím, že to bude vinylová deska, dokonce si o tím konkrétně napsal, že si vinylovou desku, dostal jsem láhaň šampaňskýho a to bude klasický, to tady prostě na spodu pořád, takže třeba lidi řeknou, chci výplatu a Roman jim dá prostě třeba slevovej kupon na bowling. Jako.
2: To není pravda.
1: A to je pravda.
2: Normálně tě chodila mzda. Tak, dobře, pojďme
1: normálně chodila minimální mzda prostě. Azerbajdžanská minimální mzda.
2: Minimální výkon musí přijít minimální mzda.
1: Jasně.
2: Řekni mi, co s tebou udělala ta rychlá známost? Jaký byl Hugo předtím a jaký je Hugo teďka?
1: to já nedokážu moc posoudit, ale třeba mám, jako myslím si, že hodně se snažím vyvarovat tomu, a máme to společně s klukama, my jsme prostě nastavili arrogantní kreténi, ale fakt ten proces, jako podle mě je fakt úplně takovej, jako plíživej a hodně se mění a třeba jakoby pozoruju to na tom, že se mi blbě přijímají rady a že vlastně mi strašně moc lidí mi chce radit pořád s něčím a říkat mi, jak by to udělali oni, ale vlastně já byť by jsem jakoby rád poslouchal všem tady ty rady, tak pro mě vlastně strašně moc lidí mi přijde jakoby irrelevantní v tom, jakoby co mi říkají a je vlastně jenom hrozně málo lidí, od kterých jakoby si něco beru, i když vím, že to je třeba jakoby objektivně špatně, ale tak tam vlastně vnímám třeba nějakou jakoby svoji proměnu, no. A taky to, že třeba jsem zvyklý, že když někde jdu, tak čekám, jakoby, jestli se tam někdo vyfotí, že vlastně jdu tramvají a vlastně vidím, že mě někdo poznává.
2: Mm-hmm. Jaký to je?
1: No, je to jako na jednu stranu příjemný, ale vlastně to tak jako tiká tu pozornost a vlastně pak jako podle mě je pravda taková věc, že když se na vás někdo dívá, tak vám jako bere energie. Já si fakt myslím, že to je real, jakože takový trošku ezo shit, ale prostě, že třeba vím, že když máme show, tak podle mě člověk je pak prostě unavený, jenom kvůli tomu, že vstřebává 4000 prostě pohledů jakoby od lidí a nevím, prý to mají i třeba učitele, že když jakoby jsou před tří, tak se mají sepnout vlasy, aby prostě aby to nestýlovalo. Takže tak právě tak, když člověk jede tramvají a třeba se ani nikdo nedívá, ale už jenom ta zkušenost jakoby toho, že prostě xkrát se někdo prostě vyfotí, zamává a ty pak prostě jakoby napůl jako musíš dělat, že to nevidíš a jsou takový awkward situace, kterým jsi vystavovaný, tak vlastně tak je to určitě příjemný, mám hrozně rád, když se někdo přijde pro fotku a rád jí dávám, ale vlastně na druhou stranu je to takový, že no.
2: Kdyby teďka seděl u rádia někdo, kdo tak jako si říká, sakra, to je tak jako skvělý, to bych chtěl zažít taky, před čím bys ho varoval?
1: Před čím bych ho varoval? Asi primárně prostě před... Podle mě člověk si fakt musí vydefinovat nějakou hranici toho, co je ochotný pro ten úspěch udělat, jakoby a kam až jít, jako, že vlastně najít tu hranu toho, co je ještě v pohodě a že vlastně třeba nám se to děje, když přichází nabídky jako různých spoluprací, tak to je podle mě jakoby úplně největší vlastně největší deal, protože tam prostě, že musí člověk fakt podle mě přemýšlet na tu svoji imidží, kterou má a kterou si chce držet a vlastně výměnou za ty prachy, které vlastně z toho teoreticky můžou přijít, jakože ono to zjípe banálně, ale pak vlastně, když už to člověk dělá třeba šestý měsíc a furt z toho, jakoby z těch streamů třeba takový prachy nejsou, protože nás je víc, tak se to hodně dělí. A pak, když jakoby najednou někdo přijde a řekne, že každý mu dá prostě 100 000 na ruku a když se stane jakoby prostě, nevím, dva posty, dvě storíčka, to, tak pak je to prostě vlastně hodně velký lákadlo a protože to musí hodně zvažovat a hodně přemýšlet nad tím, jak to udělat, tak aby se to nezbláznil. No.
2: Ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích, každý, kdo tě sleduje, tak zná tvoje denní vlogy, které někdy jsou až jako nekonečný. Nezneužil někdy...
1: Já se nikdo nemusí na ně dívat, jako já jsem určitě nekonečný, v pohodě.
2: Ne. Já jsem to chtěl, jenom ta otázka měla znít spíš tak, jestli to pak někdy někdo neotočil proti tobě, protože ty vlastně ty lidi pouštíš strašně moc do svého soukromí, poměrně vlastně už ani jako víc nemůžeš, podle mě, než tak, jak to děláš.
1: Jo, tak jako nepříjemný byl, když jsem si udělal srandu o tom, že mám pohlavní nemoc.
2: Myslíš, na tom, to bylo na tom hokejovém stadioně, ne?
1: Na tom hokejovém stadioně, kdy se mě ptala...
2: Ta redaktorka.
1: No a ona, já nevím, jak k tomu přišlo, ale se na mě může sahat, nebo něco takového řekla, nebo já už to fakt nepamatuju. A já jsem jí řekl, že mám po těle různý strupy, ale zároveň, ale protože mám prostě pohlavní nemoc a to, a potom, potom jsem to řekl ještě někde, protože se udělala taková jako, taková prostě vyrážka, ale jakoby, ale
2: jako by... Opravdu nebo ne?
1: Jo, opravdu jsem ji udělal, ale jako malinko, prostě jenom mě to svědělo. A to, ale pak jsem prostě řekl, že mám pohlavní nemoc.
2: Ty jsi ji tam chtěl ukazovat v té reportáži,
1: no, tam jsem
2: se,
1: to jsem nic neměl, jako, to se tam, neměl jsem žádnou pohlavní nemoc ten moment, jenom prostě to byl takový, jak jsem řekl na dvou místech, tak pak to bylo nepříjemný, že se mě i lidi na těch zastávkách ptali, že můžu, jestli se můžou vyfotit a jestli na mě můžou sáhnout, aby něco nechytili, jako, tak to bylo fakt nepříjemný.
2: A už jsi teda, už jsi dobrý.
1: No, já jsem byl dobrý celou dobu, jako, ale prostě, ale snad už se na to zapomnělo. No,
2: asi ne, když se teďka zase vytáhlo. Hele, chci se zeptat, jsi single nebo někoho máš?
1: Hele, nevím, jako nechci se na to moc odpovídat.
2: Ok, mě to nezajímá jako s pohledem bulváru, mě to spíš zajímá vlastně tak, jak moc těžký je v tuhle tu chvíli seznamování, protože jak je těžký jako rozlišit ten fanatický zájem od normální fanenky?
1: To není těžký rozlišit, jako... Jako vlastně jsou tam určitý znaky, jako podle kterých to člověk může poznat, jako.
2: Okay. A jestli se dá ještě vůbec normálně seznámit, tak?
1: Dá, již určitě, ale hlavně potom je spousta lidí přesně jakoby z mýho okruhu, který třeba nefakujou jakoby s tím, co děláme, že třeba respektujou přesně typicky na FAMU, jako že oni respektujou to, co děláme, respektujou jako úspěchy, které jsme dosáhli, ale vlastně nejsou třeba fanoušci, tak to jakoby tam vlastně vůbec není problém se s těmi lidma seznamovat a normálně se jakoby bavit. Mm-hmm. A vlastně ta naše jakoby fanbase tak je primárně složená jakoby z lidí ve věku mezi 16 a 20 lety a jako s lidmi, které já se často potkávám, tak jsou jako mnohdy starší a z různých intelektuálních sfér a vlastně ty třeba jako často i opovrhujou jakoby tou naší hudbou, přijde jim jakoby cheesy, tak vlastně spousta lidí je takových, že na to nemají názor a potom se normálně to dá se znamenat. Ale vlastně spíš, co je náročný než tady to je, že i když člověk vlastně jakoby má nějaký jakoby snahu o vztah nebo o něco, tak já vlastně nemám vůbec čas sám na sebe, na to, aby prostě jsem měl ještě na někoho dalšího a dával mu jakoby péči nebo jako prostě to, co by ode mě třeba potřebovalo, co by se mu i chtěl dát, že vlastně tím, jak každý den se něco děje, tak já vlastně nedokážu tam 100% bejt. A potom taky musí být náročný vlastně jakoby trávit čas s někým, kdo vlastně takhle teďko mediálně exponovaný a má takovýhle úspěchy, že vlastně potom to taky přesně vybízí nějakým porovnávání a je to prostě hrozně nepříjemný. Jako.
2: Rozbylo to třeba někomu v kapele vztah?
1: Jo, jako vlastně...
2: Nechci jméno, nic, jenom jestli...
1: Myslím, prostě... že to jako rozesírá úplně všechny vztahy, jako.
2: Okay. S čím ještě dalším v tom normálním životě takhle člověk jakoby nepočítá, když najednou takhle bouchne?
1: Jako, ale ono zase to fakt to není jako až tak to znatelný. Ono se spíš propisuje fakt jenom na tom množství práce, který s tím přichází.
2: Jo.
1: Že je to jako normálně jako nepociťuju přesně, že to, že se někdo vyfotí, tak jako by to není, když prostě vládě video zde prostě do obchoďáku a nemůže se pohnout. Jako to se děje třeba na shows, ale
2: normálně na ulici.
1: Ale normálně na ulici, prostě třeba, tak jsou to jakoby dvě fotky za den, jako, takže...
2: To je docela ještě v pohodě.
1: Takže to je přesně...
2: Koho napadlo, že David Prachař bude tím, kdo vám tam bude dělat verbální předěly na desce Boy Band?
1: Napadlo to mě, respektive Viktor, on chtěl udělat přesně to rozdělení té desky a nějakou koncepci tomu, aby to prostě vlastně dávalo víc věci dohromady, že má rád vlastně ty koncepty okolo těch věcí, tak tady toho napadlo a pak jsem přemýšlel, kdo měl hezký hlas a tím, že jsme kamarádi dobrý s Frantou a Davea taky znám, tak prostě jsme ho poprosili a on byl tak hodný, že prostě se na nás udělal hoďku čas a nahráli jsme to spolu všechno.
2: Ty texty mu někdo psal nebo to šlo přímo z něj?
1: Ne, to jsme si napsali my a pak jsme nechali to trochu opravit, že vlastně. Jo. Že jsme chtěli, aby to tak trošku jako sestřelil a zároveň, aby to bylo nějak jako v míře.
2: Boyband je úspěšná deska, tak jaký projekty máte v plánu letos?
1: Boyband je super úspěšná deska a vlastně přesně jako by máme strach, že tu se nám třeba nepodaří nikdy překonat, protože vlastně by se mělo stát, že po letě každý track bude mít okolo milionu, což je jako fakt šílený.
2: Na druhou stranu mám takový pocit, že možná ty jsi mi říkal jednou u vína, když jsme seděli spolu v Pilotech, takže bys chtěl udělat nějaký teďka alternativnější projekt, tak třeba nemusí být ta meta, že překonáte Boyband hned, ne?
1: Jo, tak to vlastně, to určitě nemusí být, a ten alternativnější projekt jako ten teďkon se třeba bude dít, budeme vydávat single, nebo možná to do toho dobu už je to vydaný, bude vycházet v pátek, track s Mary April, právě jako, která vyhrála jako objev roku a tam je track, který se jmenuje 9 ráno, ti pak můžu pustit a zrovna můžu nasadit do vysílání, to chápeš. A
2: když mi to pošleš, rád to nasadím do vysílání.
1: No, to pak pustíme. A to je prostě zase naopak úplně taková níž věc, kterou jsme jako kompilovali z různých jakoby soundů, který jsme hledali a je to zase úplně pomalá taková alternativa, vlastně vkusná. Taková estetická hudba, která jako mně se taky hodně líbí. Ale já třeba teď hodně přemýšlím nad tím a vlastně každý nad tím trochu přemýšlí. Víme, že potřebujeme mít něco, v čem bude mít 100% autorství. protože tím, jak je to furt kolektivní práce, furt dochází k nějakým kompromisu, tak člověk jako vlastně teď tak jako nějak částečně odosobněný od té tvorby jako takový, takže vlastně já teď třeba mám v plánu, jsem si udělal setup doma, udělat třeba nějakou svoji vlastní desku vydanou pod Alter Egem, která bude jako vyrobená na čelo, protože budu hrát na violončelo, tak prostě chci udělat jakoby beaty z toho plus ze synťáku a do toho udělám nějaký jako prostě intimní povídání, takže to je třeba věc, na který tykon jako pracuju taky.
2: Hele, nemáte třeba v plánu, protože tenkrát, když jste komunikovali právě nějaký koncert, tak mám pocit, že Vojtěch hrál na piano, ty hrál na violončelo, nemáte v plánu třeba i tuhle tu desku zahrát akusticky s nástrojema někdy?
1: No, tak jako takový plán je, to ještě jakoby... Vlastně ještě taky pracujeme s Matem 213 a on je jako vlastně velký zastánce toho, že se budou vracet kapely jako takový, jenomže mně přijde, že vlastně jak jsou kapely teď v Česku akustický, takže oni podle mě vlastně mi přijde, ale jako nechci znít jak moudrák, jo, ale podle mě nepochopili to, že se vlastně změnil už to, co lidi vyžadují od kapel, že vlastně to, jak oni vypadají, vlastně není fresh a že ten vizuál je podle mě strašně důležitý a že my, když budeme jakoby vyrábět prostě všechny tracky na kompu, ale potom budeme aranžovat jakoby prostě do hudebních nástrojů, ale budeme u toho mít maximální swag, tak si myslím, že to je něco, co teďkom plánujem a snad se to povede a jako to by bylo prostě úplně jakoby vlastně top tier. Jako. Hmm.
2: Když se teďka udělali hudební ceny Anděl, tak máma na vás koukala moje v televizi a říkala, těm klukům to prostě slušelo, mi psala zprávu. Jak moc řešíte outfit, který máte na sobě? Protože když jste na stage, vypadáte vymazleně, když prostě pak jste mimo stage, tak vypadáte jako normální smrtelníci na ulici.
1: No tak tady jsme měli štěstí, že nás Tom Sean propojil s Honzou Černým, který nám půjčil outfity a protože my jsme vlastně vůbec nevěděli, jak se máme oblíct na Anděli, že vlastně tady ta jako celá zkušenost nám byla trochu cizí. Takže Honza Černý nás vydesignoval a vypadá to super, no a tady to vlastně, ono to vždycky vypadá dobře, když lidi jakoby sladí aspoň nějak částečně, že mají jakoby podobný kus oblečení, ale že bychom to nějak jakoby extra nad tím přemýšleli, tak to zase ne.
2: Vy jako Gufrau jste členy labelu Championship, proč muzikant podle tebe potřebuje label? V čem je label zajímavý, důležitý?
1: My jsme do toho Championshipu primárně vstupovali s tím, aby nám to ulehčilo práci, protože vlastně kdyby teďkon my jsme měli řešit všechny ty bookingy a vlastně všechny ty věci, které na nás se valej, tak by prostě jeden z nás už se nemohl věnovat prostě tomu, čemu se věnuje. Jakože Voděk to má dvě školy, já to mám školu, práci, natáčení různých filmů a Maťko má normálně svoji práci. Mhm. A jako druhá varianta je, že by byl honorovaný za to, že prostě bude odbavovat tady tu administrativní část, který je strašně moc, že vlastně, aby člověk domluvil prostě 40 koncertů na léto, tak to nemůžeš dělat prostě mezi přestávkami o přednáškách, jasně, jako, že to už by se prostě úplně zabil, takže a řešení veškerého merče a tak to je prostě strašně moc jakoby různý administrativy, kterou my nejsme schopni odbavovat. Plus ale zároveň ten label by měl asi zajišťovat nějaký mediální pokrytí, měl by komunikovat s playlistem na Spotify, měl by toho dělat vlastně fakt hodně, nabízet různý možnosti spolupráce. Já si myslím, že ta spolupráce s Championshipem je prostě obou strany týkon jakoby fajn.
2: Mm-hmm, OK. Může být někdy label přítěž?
1: Myslím si, že takové jako možnosti se dějou. Myslím si, že jsou třeba nějaký labely v Česku, který se snaží na těch interpretech profitovat a vlastně ty procenta, který jakoby jim ten interpret odevzdává, tak neodpovídají tomu množství odvedený práce.
2: Mm-hmm, OK. Minule, když tady byl Vojta ve Spin Ránu, tak říkal, že jedním z vála vašich neduhů je to, že nemáte finanční gramotnost. Tak posunulo se to někam?
1: Jo, tak to zjistíme, jakoby, až nám začnou chodit ty peníze, jako, jak to je s tou finanční gramotností. Já jsem říkal, když má člověk prostě na účtě litr, tak jakoby finanční gramotnost plus minus jakoby jde stranou prostě.
2: OK, dobře. Tak blížíme se do finále. Řekni mi, Hugo, na kterou otázku bys chtěl odpovědět a nikdo se tě na ní nezeptal?
1: Nikdo se mě nikdy nezeptal. A pojďme se na to jednou ptát, na tu otázku. A pak jestli se mě za chvíli zeptáš, jaký je moje, kdyby se byl, kde jsem byl jídlo, kam odejdu. Na co se mě někdo nezeptal, jako... Jestli by jsem nechtěl třeba dostat free letenky na Island. Mm-hmm. A já jsem řekl ano, ano, děkuju moc krát, víte. Já bych tam teďko, nebo bych tam měsíc a nic by jsem nedělal, víte. A potom oni řekli skvěle, Hugo, a nechtěl byste k tomu ještě zadarmo veškeré jako jídlo, vybavení a že byste tam měli studio zadarmo. A já jsem řekl, ano, ano, děkuju moc krát, víte, mám z toho velkou radost.
2: Tak takhle s pokorou končí naše dnešní povídání. Hugo, moc děkuju za návštěvu. Jsem rád, že jsi přišel, jsem rád, že jsi tady byl, jsem rád, že jsme se po takové době viděli a ještě jednou moc blahopřeju k tomu, co se teďka okolo tebe a okolo Gufrou děje.
1: Díky moc, taky vám jen hezky. Ahoj.
2: Hugo Wiesner byl hostem dnešního Spintalku. Děkuju, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: právě nám dohrává Smack One, dobrý den, výborná věc, doufám, že z ní máte dobrý den. No a svátek má Roman, to znamená, že já přijdu na dálku mojemu tátovi a zároveň jednomu takovému pánovi tady z rádia, možná ho znáte.
1: Těsně před koncem roku vydal desku 13 Dead, která vyšla jako poslední na fyzickém nosiči.
0: Jo, asi vám ten hlas něco říká. Každopádně my budeme spolu pokračovat v hudebním víkendu, kde prosvištíme animáky a rap, mrknem taky na novinky a zahraju na přání. Včera jste volali tak moc, že jsem to pořádně ani nestíhal, tak doufám, že dneska to bude úplně to samý, to jo. V rychlosti mrkneme ještě na počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia, na většině území máme jasno, akorát, že ty dnešní teploty nebudou u 27 stupňů, ale vystoupají někam zhruba ke 31-32 stupňům, takže trošku horký letní den. Tolik počasí, no a teď už máme 9.00 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu.
3: I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: A ještě jednou krásný dobrý den po všem. Máme tu neděli 9. srpna a to znamená, krom toho, že máme hudební víkend, tak je to, že tady hraju na přání. No a první přáníčko už tady mám hotový.
1: Vidíme si tam teďka koukám, tady mám nějaký písničky, nebo si tam máte, hrajete vy. Dáme si tam Hector, Dollar Prince, Pull Up.
0: No tak Hector, Dollar Prince a Pull Up, to je výborný take, ten tady mám, pro tomu to pošlem.
1: Hele, pošleme to všem posluchačům určitě a klukům zrapotit do vězení.
0: No tak super, ty kráso, těším se na to, protože ten beat je naprosto skvělý, takže posílám, zároveň posílám i tobě, abys měl pořádně super rozjezdový ráno, no a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak klidně 210 32 30 30 a nebo pošle voicovku do naší mobilní apky.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem se poslušně hlásí dobrý voják Krištof. No a my budeme v hudebním víkendu na téma rap a animáky pokračovat zhruba tam, kde jsme včera začali. A začneme to pořádně zrychla, protože tady mám track Speed Me Up, na kterým se spojil Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Lil Yachty, neboli Lil Yachty a Sueko The Child. No a tenhle ten track vzniknul přímo pro film Ježek Sonic z roku 2020, což je upřímně celkem dobrý animák. Když jsem na něho tehdy šel, tak jsem neočekával vůbec nic, spíš jsem očekával, že budu zklamaný. A fakt to vůbec nebylo špatný, hlavně teda Jim Carrey je tam naprosto skvělý. No a tenhle ten track je celkem zajímavý tím, jak si tam všichni ti rapeři hrajou s touhletou legendární herní sérií. V textu jsou různý odkazy na postavy, na různé prvky ze série. Zároveň ten klip, ten je taky skvělý, ten si klidně můžeš dát, protože tam se rapeři jakoby přenesou do světa Ježka Sonika. Je to takový celý kompletní balíček. Hned potom si dáme Lila Uzi Verta a jeho Pump Up The Jam. To pochází z animáku Space Jam A New Legacy. No a tady se to prostě hodí dokonale. Ten soundtrack k filmu je taková jedna velká přehlídka současného hiphopu, R&Bčka a rapu, protože krom Lila Uzi Verta jsou tam třeba Lil Baby, Lil Wayne, Chance the Rapper, pak je tam ještě Brockhampton, Joyner Lucas. No a musím říct, že tenhle ten track tam zazní přímo předtím, než začne basketbalový zápas, takže to taky taková pořádná pumpovačka, tak doufám, že tě oba tyhle ty tracky, které teďka zahraju, napumpujou takhle hezky dopoledne.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na rádiu.

0: gonna shoot, they think I can't.
1: Co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash je hlášený v Havlíčkově Brodě na ulici Masarykova. Co se dálnic týče, tak tady vidím bouračku na D55, je to kilometr číslo 31 ve směru Olomouc. No a Praha, ta je úplně fresh, tak jenom připomenu, že Pražský okruh je v obou směrech uzavřený. Mělo by to být od Lochkovského tunela až po Cholupice. No a tohleto uzavření je v obou směrech, musí se to objíždět a bude trvat do dnešních 12.00.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: aplikace.
1: Jo, je to tak, tuhle tu apku jsem pořádně prošmendil a našel jsem tu voiceovku. Jak bych to řekl? Ale já prostě mezi všema spinnerama nedělám rozdíl, jo. Ale kdyby tenhle ten týpek aspoň jednou za týden se neozval, tak by bylo něco špatně a neměl bych tak dobrý den.
2: Čau Krištofe, tady David. Zahraj mi tam prosím tě od Hektora Emoce na emoce. Bude to pro mě, pro všechny spinnery a hlavně pro tebe do studia. Tak díky, čau.
1: Nazdar, Dave. Čau. Děkuji ti moc za přání, děkuji ti moc za poslání tohoto tracku, Hektora jsem si v této době, když to vydal, hodně jel, takže to mi tak krásně vrátilo zpátky do těch mladistvých let, kdy jsem ještě pobíhal tady po Praze a nebolelo mě všechno, známe to všichni. Každopádně, kdyby si i ty chtěl něco zahrát 210 32 30 30 a nebo stejně jako Dave, můžeš poslat něco do naší mobilní apky.
0: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Hele, dohráli nám Beastie Boys, tuhle tu písničku jsem neslyšel, co je rok dlouhej a je naprosto skvělá. Fakt se omlouvám, ale komu se nelíbila, sorry, ale je fakt naprosto úžasná. Každopádně, ty posloucháš Radio Spin, máme tu neděli 9. srpna, svátek má Roman, takže ještě jednou přeju všem Romanům všechno nejlepší, hlavně tady tomuto.
1: Těsně před koncem roku vydal desku 13 Dead, která vyšla jako poslední na fyzickém nosiči.
0: Jo, možná ten hlas z někama znáte. Těžko říct, to mě zajímalo, odkud tak tenhle ten hlas můžete znát. No ale, my tady máme konec hoďky a já, jak je mojím dobrým zvykem, se občas podívám i na ty dobrý zprávy, nejenom na ty zlý, nejenom na ty bizarní, ale občas je potřeba si prostě za mě prolítnout to, co se stalo ve světě a o čem se zase tolik nemluví. Tak tady mám takovej krátkej, rychlej přehled. Plovoucí škola v Makoku v Nigérii umožňuje dětem pokračovat ve vzdělávání i přes neustálý záplavy. To je skvělá věc, na tom obrázku je prostě škola na dřevěné konstrukci a jakmile tam přijde velká voda nebo cokoliv, tak normálně děcka sednou na loďky, ta škola se tak jako vznese a pluje po hladině a děcka se potom tak můžou učit. To mi přijde jako skvělá věc. Další věc, německý cirkus Roncalli nahradil živá zvířátka ohromujícími 3D hologramy. Hele, díval jsem se na fotky, vypadá to naprosto skvěle. Fakt jako jsou tam takový obří, modří, holografičtí slonové. Za prvý je to trošku sci-fi a za druhý jsem rád, že ty cirkusy jsou bez zvířátek. Jako další věc, populace horských goril dosáhla nejvyšších čísel. Je to teda kvůli tomu, že chráníme přírodu a že se o ty opičky tak trošku staráme, takže to je taky fajn, že nám opičky nevymírají. No a poslední si dáme. Dětská obrna je blíže vymícení než kdy dřív. Zatím to vypadá, že už je pouze ve dvou zemích, takže jo, tolik dobrý zprávy. Prostě nech to sebou prostoupit, jo. Ten život není jenom o těch negativních zprávách, je to i o tom, že tady máme ty pozitivní věci, jenom se k nám prostě tak nedostanou, tak doufám, že já jsem to aspoň trošku rozšířil. Jdeme se podívat ještě v rychlosti na počasí, to vypadá, že bude taky dobrá zpráva, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 22 stupňů Celsia, na většině území jasno nebo skoro jasno. No a co se nějakých denních maxim týče, ty by měly vystoupat na 32 stupňů Celsia. Vypadá to, že hlavně v Čechách bude takový polojasno a že tady ty mráčky trošku budou. Morava, ta to má trošku horší, protože tam mělo být celý den úplně jasno. Československý underground.
2: Yeah. Markus Rác. Pro Radio Spin.

0: A další přání dnešního dne, který poputuje přímo za Vasilem, takže co tam dáme?
1: Mohl bys mi prosím ještě naposledy zahrát Kelena, jakoukoliv. Nechám to na tebe, prosím. Dík.
0: Ty kráso, nechat to na mě, tak to byl těžký výběr, musím říct, kámo. Každopádně děkuju ti za to. Já jsem se tady trošku prokousal diskografii a říkal jsem si, na co mám takovou největší chuť, kterýho Kalina tam dát. A říkal jsem si, hele, léto, je to vlastně všechno v pořádku, ne? Pojďme si tam dát nějaký trošku víc letní banger. V tom případě jsem tady vybral Kalina a Viktora Šína z jejich společného projektu Roast Trip. No a track se jmenuje Cikády, tak doufám, že si ho užiješ.

0: Pokračujeme v hudebním víkendu na rádiu Spin, s tebou je Krištof, no a my tady probíráme animáky a rap. No a asi hoďku zpátky jsme tady měli film, který se říká Space Jam New Legacy a u toho teďka zůstaneme, protože Lil Baby a Kirk Franklin se spojili na tracku We Win. Lil Baby asi nemusím představovat, jeden z výrazných rapperů současné americké scény. Naopak Kirk Franklin je zase jedna z největších osobností moderního gospelu. No a dohromady je tady spojil producent Just Blaze, který má za sebou produkce třeba pro Jay-Zho, pro Eminema, dokonce i pro Kanyeho Westa, pokud se nepletu. No a právě tohleto kombo Lil Babyho s tím gospelovým zpěvákem je na tomhle tracku úplně nejzajímavější. Je to postavený jako taková motivační hymna. Lil Baby tady rapuje o úspěchu, o překonávání překážek, zatímco Kirk Franklin do toho přináší takový ten gospelový sbor a řekl bych povznášející refrén. A ke Space Jamu se to hodí úplně dokonale. Jako další animák si dáme něco, co úplně nemusím, každopádně ten track se jmenuje Krabby Step, je to od Swaleyho, Tygy a Lil Mouseyho, no a vzniklo to pro film SpongeBob Houba na útěku. Tam je možná zajímavý to, že produkci dělal Tainy společně s Albertem Hypem, takže tu máme vlastně zajímavý spojení amerického rapu s producenty, který dělají spíš latinsko-americkou hudební scénu. Každopádně jo, je to SpongeBob, já nevím jak vy, já jsem toho SpongeBoba nikdy nepochopil, už jsem byl malej, tak mi to přišlo prostě stupidní, ale musím říct, že aspoň tenhle ten track je celkem přijatelný, už kvůli tomu, jak tam jsou ty odkazy na Krusty'ho kraba a vlastně celý ten track je plný různých SpongeBobovských motivů a rozhodně to má lepší klip teda než ten teďka, co vyšel, nevím jak se to jmenuje, každopádně repovala tam Ice Spice a museli posadit do takového toho vozíku do horské dráhy, protože Borka měla celou dobu potřebu neustále tverkovat.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Jdem na regiony, tady je kreš hlášený v Havlíčkově Brodě na křižovatce ulic U Cihelny a Humpolecká. Momentálně tam probíhá vyprošťování osob, tak tam si určitě dej pozor. Dálnice, tady poskakuje D10 a to hned na výjezdu z Prahy, tam si počkáš asi 10 minut. No a Praha, ta je úplně fresh, tak jenom připomenu, že pražský okruh je v obou směrech uzavřený, a to od Lhokovského tunelu až po Jesenici. Objíždí se to potom různě přes jižní spojku a Baranďák, přičemž díky tomu si před Baranďákem počkáš asi 10 minut. Tahle ta uzavírka potom potrvá ještě asi 2 hodiny, měla by končit ve 12 dnešního dne. Tak uvidíme, co na tom bude pravdy. Každopádně, kdyby si ty měl jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak volej 210 32 30 30 a nebo mi to pošli do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Done. Hardness. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Máme před sebou další písničku na přání, které tentokrát přišlo od Týny a má takové celkem zvláštní přání.
1: Ahoj všem, mohli byste mi zahrát prosím nějaký český repíček pro mého přítele, ale hlavně aby pochopil, že jsem na něj naštvaná. Díky všem, Týna.
0: Jestli jsem tomu rozuměl správně, tak říkáš, aby pochopil, že si na něj naštvaná. OK, tak hele. Zkusil jsem na to jít trošku reverzní psychologii. Vybral jsem tady MCOG a Resta, track se jmenuje Tvoje holka. A teďka počkej, jo, neber si to osobně, Týno. Není to kvůli těm urážkám tam, ale je to kvůli tomu, že tam neustále opakují slovo tvoje holka. Takže pokud tvůj přítel uslyší tvoje holka, tak si potom řekne: ty jo, počkat, no jo, moje holka. A třeba se něco změní. Hele, pokud jo, tak mi to klidně do té apky ještě jednou vidět, jo.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Radio Spin ve tvých uších, máme tu neděli 9. srpna, svátek slaví Roman, všem Romanům všechno nejlepší, mojemu tátovi všechno nejlepší, který teda určitě neposlouchá a samozřejmě i jednomu takovému Romanovi, já to ještě jednou pustím teda.
1: Těsně před koncem roku vydal desku 13 Dead, která vyšla jako poslední na fyzickém nosiči.
0: Jo, ten hlas ti určitě něco říká, pokud Radio Spin posloucháš dlouhodobě a i možná krátkodobě, protože Romane, všechno nejlepší ti přejeme, doufám, že teď posloucháš. Každopádně, já tenhle ten volný vstup využiju k tomu, že vás trošičku natýzuju, protože do kin za pár dní míří nový český film Bojovník, který se odehrává ve světě MMA. No a track k tomu složila Pam Rabbit a Separ, jmenuje se Kletby a takhle nějak zní.
2: Nesie svoje tieňe, sedia na ramenách roky, ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac, jak len pocit, keď ťa to žere znúť.
0: O tenhle ten film se režíně postarali Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška, což si myslím, že bude trošku sázka na jistotu, protože minimálně Tomáš Dianiška je fakt skvělej a kreativní režisér, já ho znám z divadla a je fakt skvělej. Každopádně, pokud bys na ten film chtěl zajít, tak tě trošičku natýzuju, aby si spustil naše Speed ráno, který tady máme s Dominikem vždycky od pondělí do pátku od 6 do 9. No a my tam hrajeme takovou jednu hru, která se jmenuje Jeden na jednoho. Ten princip je úplně jednoduchý, tam se připojíš ty a ještě jeden spinner, budete soutěžit proti sobě, my vám budeme dávat otázky. No a ten, kdo je zodpoví správně, tak něco vyhrává. Běžně třeba hrajeme o trička Rádia Spin, ale v tuhle tu chvíli budeme hrát i o lístky na tenhle ten film. To znamená, dej si to, protože ty lístky můžou být jenom tvoje za úplně minimal effort, jak říkáme my bohemisti. Jdeme se podívat rychlosti ještě na počasí. Mám takový pocit, že mi píše Roman. Nepíše, výborně, je to moje máma, škoda. Už jsem vám chtěl přetlumočit, že Roman děkuje. Každopádně, co se počasí týče, tak to vypadá skvěle. Po celé České republice průměrná teplota 25 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno, prostě úplně minimum mráčků. No a co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají někam k 32 stupňům.

0: Celsia. V Čechách by potom mělo být polojasno, nějaký ten mráček sem přijde. Naopak na Moravě by mělo být i jasno nebo skoro jasno. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na Alianas.cz.

0: aplikace.
1: Mně se povedlo nevyměnit tady tenhle ten předěl, protože z aplikace to nebude, protože já mám na drátě jednoho takového Vojtu. Čau Vojto.
2: Čau Kristofe.
1: Čau, čau, prosím tě, co jsi tam vybral za banger? Pojď to tady všem odhalit.
2: Dáme tam folklor, trošičku jiný styl, protože to slucháme. A dáme tam Vesnu s Benem, protože to fakt dobrý song.
1: Kámo, přesně, Vesna, Ben Kristovao, já si tě brát nebudu. Hej, já se přiznám, že Vesnu jsem si úplně nejel, když začínali, ale tenhle ten song jako za mě celkem pecka.
2: Já taky, poprvé, tak jsem to, tak jsem se to, že říkám, blbost. No ale potom jsem si řekl, ty prý, dá tomu šanci znova a...
1: Yes, yes, a už si namotaný, to jo, naprosto chápu. Hele, Vojto, zopakuju svoji otázku, na kterou jsem dokázal odpovědět. Komu to pošlem?
2: Mám se zamyslet úplně stejně jako předtím. dáme to všem posluchačům rádia Spin i těm, kteří poslouchají přes apku na Moravě, protože na Moravě to není.
1: Ty krásu, jak ses rozjel. Já vám ho napráším normálně, tady mimo éter říká, já nevím, komu to pošlem, třeba všem. Najednou to úplně switchnul, to je hruza. OK, Vojto, tak já ti děkuju, posílám to i tobě samozřejmě a užívej den, čus, čus.
2: Čau.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je Krištof, máme neděli 9. srpna, a to znamená, že pokračujeme v hudebním víkendu, ve kterým se dneska a vlastně i včera jsme se dívali na animáky a na rap. No a teď mám trošku jiný případ spojení hudby a animáku, protože si dáme Kid Cudiho a animák, který se jmenuje Enter Galactic. To není jenom rapper a film. Enter Galactic vznikl přímo jako takový propojený hudební a filmový projekt, protože Kid Cudi na něm pracoval jako hudebník, potom jako jeden z hlavních tvůrců a zároveň v animáku namluvil i hlavní postavu Jabariho. Ten příběh je celkem easy, sleduje takového mladého umělce z New Yorku, který se snaží rozjet kariéru komiksového autora, víc si spoilerovat nebudu. No a hudba, ta je v tomhletom případě fakt jako součástí vyprávění. Dáme si písničku New Mode, která je druhá skladba z alba a ve filmu hraje ve chvíli, kdy Jabari, ta hlavní postava, odjíždí od jedné takové týpky a vrací se domů na městském kole. A tak pěkně to propojuje tu noční atmosféru New Yorku, jízdu městem, Cudiho typická atmosférická produkce, celkem fajn věc. No a hned potom si dáme Do What I Want. Tahle ta písnička ve filmu přijde ve chvíli, kdy Jabari vyráží se svými kamarády ven a společně během noci navštěvují několik klubů. Hudebně je to zase úplně jiná energie, track třeba produkovali Takey a Daytrip, no a Cudi v něm dostává takový mnohem uvolněnější, sebevědomější projev a polohu. Musím říct, že tenhle ten animák jsem ještě týden zpátky neviděl, ale v rámci přípravy jsem se na to podíval, protože na ČSFD to má něco málo přes 70%. A musím říct, že pokud máš rád rap a máš rád animáky, tohleto spojení je přesně pro tebe.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, ty jsou celkem fresh. Jediný crash mi tady svítí. Fresh? Crash? Jediný crash mi tady svítí v Jablonci nad Nisou na ulici 28. října. Dálnice jsou trošku horší, klasicky si počkáš na příjezdu do Brna ze všech směrů, a to 5 až 10 minut. Nehoda mi potom svítí na D48 v 19. kilometru by to měl být ve směru Olomouc. Jedna nehoda taky na D10 kilometr číslo 9 ve směru Praha. No a co se samotný Prahy týče, tak crash tady vidím v Holešovicích mezi křižovatkama ulic v Háji a Komunardů. Jinak je Praha poměrně fresh, tak jenom připomenu, že Pražský okruh je v obou směrech uzavřený od Lochovského tunelu až po Jesenici. Vzhledem k tomu, že se to objíždí přes jižní spojku a Barandák, tak za Barandovským mostem si počkáš 5 až 10 minut. Uzavírka potom potrvá ještě nějakou slabou půl hodinku.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

Teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: Spin. Teď se mi tak pěkně sešlo, že v této písničce, kterou teďka budu hrát pro Ivču, tak je jeden týpek, o kterým vám něco za chvilku řeknu, každopádně jdem si pustit vzkaz od Ivči.
1: Tak já chci odrefit a dneska se sundám a chci nahrát vzkaz, jo. Posílám tady tu písničku mojí lásce, mýmu životomýmu snoubencovi nádhernému Tomášovi Gorolovi Dovadit a pro jeho kamarády na celou silu 201 a potom taky pro mýho švagříčka Peťu a pro mýho švagříčka Lukáše.
0: Prostě pro celou rodinku, ještě takhle zamilovaný. Normálně, když mi to tady Ivča říkala, tak jsem začal litovat, že nemám holku. Každopádně vybrala si písničku Refiu, Jaroslav Olách, Rolex, Myself a spoustu dalších, jmenuje se Dneska se sundám. A já jsem rád, protože je tady ten Jarda Olách, o kterého si jeden z vás teďka psal do apky, je to asi hoďku zpátky. Každopádně ten song, který chtěl zahrát, jsem tady neměl, tak doufám, že potěším aspoň tím.

Itálie. Posloucháš Rádio Spin, máme tu neděli 9. srpna, svátek má Roman, takže ještě jednou všechno nejlepší všem Romanům, hlavně Roman Jakub, všechno nejlepší, jo, doufám, že poslouchá. Každopádně po všem tom mysteriózním odhalování, lomeno neodhalování různých mimozemských spisů americkou vládou, tu na mě dneska vyskočila taková zprávička, jo, protože to vypadá, že ty mimouše máme přímo za barákem. Astronomové totiž tvrdí, že na záběrech z měsíce zachytili více než 20 neidentifikovatelných objektů. Některé ty objekty se podle vědců pohybovaly před měsícem, jiný se zdánlivě pohybovaly přímo nad tím povrchem. No a zajímavý mělo být to, že to nebyly tak obyčejný kometky zbloudilý nebo asteroidy. Zajímavý je, že ty objekty blikaly a měnily jas, jo? A teď přichází to úplně nejšílenější, protože jeden z pozorovatelných objektů měl urazit asi 22 km rychlostí přibližně 6 km za sekundu. To je crazy. To je crazy. Každopádně já nevím, já úplně nevěřím na to, že mimoušové tady jsou přímo na naší zemi, ani tomu, že by obývali náš měsíc a že by to byla mimozemská základna, ale jako, vžijte se do toho, že by tam normálně byli mimozemšťani a bydleli tam a měli tam civilizaci někde pod povrchem a my bychom o nich nevěděli, co když tomu tak je. Myslím, že to pořešíme zítra ráno. A teď si musíme dát počasí. Počasí už bude naprosto normální. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 26 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno. Z osedních maxim týče vystoupají někam k 32 stupňům Celsia. Přičemž teďka to trošku změnili a vypadá to, že bude polojasno, takže by to mělo být celkem dýchatelný podnebí a že by ten mráček se čas od času měl ukázat. Každopádně, pokud se ukáže, tak rozhodně nebude deštivý. Rádio Spin je jediný

0: československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Přesně za minutu máme 12 hodin, to je pravý poledne a ty dál posloucháš Rádio Spin.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Ještě než se vrhnu na další přáníčko, tak tady máme jednu takovou voiceovku, protože já jsem tu chvilku zpátky řešil mimozemšťany o tom, že na měsíci se něco pohybovalo a tak dále. No a do debaty mi tady přispěl Mike.
1: Hele, jenom k těm mimozemšťanům. Udělej si někdy chvíli volného času a jeď někam, to je úplně jedno kam. Někam po České republice. A říkám ti, že najdeš takový mimozemšťanů, že se z toho zblázním.
0: Čus, Majku, hele, díky, jo, naprosto chápu, ale myslím, že pár mimozemšťanů bydlí i nade mnou v naší bytovce v bytě, protože co za zvuky se tam ozývá, hlavně večer, to je škoda mluvit. Každopádně, my se jdeme teďka přesunout na další přáníčko, který by měl být od Matyho.
2: Zdravím, pohodovou neděli přejem z Pardubického kraje, sedíme u stolu na terase, udělali jsme si snídani na ohni, pustíte nám něco od Jozomandiase. Jedno co, díky, čau, Maty.
0: Šíš, Maty, myslím, že snídaně jsem trošku jako prospal tady s váma, protože jsem tu voiceovku objevil až teď. Každopádně doufám, že vás chytnu aspoň takhle hezky k obědu, jestli se ho taky děláte na ohni, ty kráso, pohodový léto. Vybral jsem tady Jozomandiase a Designer Flow, protože to je přesně takový ten track, který je úplně čiličkojidní a pokud si sedíš na terase a jen tak si vychutnáváš okolí, myslím, že tohle je přesně to pravý ořechový pro tvý Maty Ouška.

designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer. Každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

0: co máte po svý pravý ruce.
1: Teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl nádheru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super.
2: Helejte, já mám momentálně po svojí pravý ruce
3: tohle malýho kluka.
4: Ahoj.
0: Já jsem se chvilku bál, co jsi tam vlastně vytáhnul, Vítku, ale třeba Ivošek, tak Ivošek ten se v pátek ráno kochal.
5: Ahoj, dobře. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží si dělat něco s postou, stejně tak jako já.
0: No ale nebyl jediný, protože kochal se taky Luigi.
6: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
0: Ty vole, řízeček, hnedka takhle v 7:30 ráno k snídani. Čistá závěc, bráško. Každopádně, komu jsem moc nezáviděl, tak to byl Michal.
7: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chytl mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za chodidla.
0: No a kde jsi to vyposlil, Michale?
7: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
0: A tak řekni to.
7: Centru Prahy.
0: No tak v centru Prahy choďte hlavně opatrně, ať si třeba nezlomíte nohu. No a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.
9: Ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind music.

0: Spin. Pokračujeme v hudebním víkendu na rádiu Spin, kde řešíme rap a animáky. No a začneme skladbou od Pusha T-ho a producenta Marka, který se jmenuje Misfit Toys a je to ze seriálu Arcane. Pokud ti to něco říká, tak možná si hráč a možná si hrál hru, která se nazývá League of Legends. Já jsem to jednu dobu pařil velmi, takže Arcane jsem si velmi užil. No a tenhle ten track, ten přesně zapadá do té temnější atmosféry tohoto seriálu. Zajímavý je, že ten Pusha T má k podobným tématům docela blízko, protože ty jeho texty často pracují s motivy nějakých ambicí, moci, penězí, konfliktů, což jsou vlastně přesně ty věci, které řeší i postavy v Arcane. Misfit Toys tam potom zazní v první řadě seriálu a je spojený hlavně s postavou Silka, jedním z takových hlavních hráčů pod světí Zaunu. No, tím vás asi nebudu úplně zatěžovat, to jsou moje nerdské kecičky, protože lolko jsem měl jednu dobu fakt rád. Každopádně, jako druhý track, to bude úplná změna nálady, protože si dáme Shakiru a song se jmenuje Zoo, neboli Try Everything, je to samozřejmě ze Zootropolis, takže pokud máte v playlistu napsaný Zoo, tak i to je správně, dokonce jsou tam tyhle ty dva uznávaný názvy. No a Shakira v tomhletom animáku namluvila Gazelu, největší popovou hvězdu zvířecího světa. Je to takový roztomilý animák, vím, že ho má ráda moje sestřenice, taky to tak jako nenápadně posílám.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak jediná nehoda mi tu svítí v ulici Unisi v Liberci. Co se dálnic týče, tak si klasicky počkáš na příjezdu do Brna ze všech směrů asi tak 5 až 10 minut. Kreše potom hlásí D10, a to na exitu 41 směr Turnov, no a jeden taky na kilometru 11 ve směru Praha, tam je uzavřený celý levej jízdní pruh. No a Praha, tady poskakuje jenom jižní spojka kvůli uzavírce pražského okruhu od Lokovského tunelu po Jesenici. Tahle ta uzavírka by se ale měla každou chviličku otevřít a pražský okruh tak bude zase průjezdný. Pokud máš nějaký jiný info o dopravě, tak 210 32 30 30 a nebo mi to pošli do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pošli něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: Spin. Nebylo by to Rádio Spin a nebyl by to víkend, kdyby se mi tady aspoň jednou do měsíce nedovolal takový jeden Jirka.
1: Tak hele, chtěl bych zahrát od Rohonyho a od Maneného Banger Berlin. Bude to pro mě, pro Jiříčka, pro Krištůvka Rostria, pro Dománka a pro vašeho velkýho guru šéfa Romana, protože máš tady svátek.
0: No a ještě řekni, jak se ti zdají sny o něm.
1: Nemůžu, vole.
0: Já vám ho napráším, Mirka se mi off ether svěřil, že se mu o Romanovi zdají sny, jo. Takže Romane, všechno nejlepší ještě jednou ke svátku, to ti přeje i Jirka a možná si takhle vyhosne. Zuzko, ty ukazuješ nějak na sebe, co se děje?
2: Jako v tom přání nejsem já zahrnutá. Jako
0: jo, že... takhle, no nic, užij si to, já ti to zase vyknu ten mikrofon a pak si o tom můžem pokecat, jo?

0: ti, Zuzko.
1: Ještě na Polar chytám.
0: Bohužel, tahle ta písnička právě skončila, Zuzko.
1: Oh no.
0: Zatývat si můžeš asi jindy.
1: Oh
0: posloucháš
1: no.
0: Rádio Spin, neděle 9. srpna, svátek má Roman, takže všem Romanům ještě jednou všechno nejlepší. I tomu našemu Romanovi. Jste pochopili, už je tu Zuzka, se kterou jsme si právě dali koncert. Kavina, Zuzko, jak se cítíš?
1: Já se cítím výborně, hlavně jsem jako překvapená, že si mě tady přemluvil, že jakoby zaspíváme si Praha Vídeň.
0: Ty kráso, ale já taky. Či ty jsi mi říkala úplně poprvé nějak, jak jsem tady byl, kdysi dávno, těch pár měsíců zpátky, tak si říkala, že nespíváš do toho éteru. A já jsem na tebe vždycky čuměl. Říkám, proč, kámo, já to úplně miluju.
1: No.
0: Nic, jo, nespíváš normálně.
1: No tak, ale tak nespívám, ale Roman říká, že máš na mě dobrý vliv, takže tady v tomhle máš na mě dobrý vliv.
0: Aha, tak super, tak vidíte to, kdyby se náhodou někdy chtěli zpívat, tak přijďte ke mně a hnedka, jakmile mě uvidíte, tak budete zpívat. Já mám takový dobrý vliv na lidi.
1: Krištof vás donutí úplně jakýmkoliv způsobem.
0: Já myslím, že půjdeme počasí radši. Co se počasí týče, tak po celý České republice průměrná teplota 28.

0: aplikace. Ladíš si Rádio Spin, na majku je s sebou Zuzka. Máme 9. srpna, neděli 13.06. Pokud obědváte, já vám přeju krásný oběd. No jasně, krásný oběd. Hlavně dobrou chuť, krásný den. Taky přeju všem Romanům krásný svátek, i tomu našemu Romanovi, ještě i za mě. Říkal to Krištof, já to budu říkat znova. No a co nás dneska čeká? Dneska probereme nějaký zajímavý téma, který jsem si pro vás připravila. Je to překvápko, protože jsem se ještě zcela nerozhodla, o čem se s váma dneska podělím z těch několika věcí, co jsem si tak jako připravila, takže to bude překvapení. No potom budeme mít hudební víkend, v něm tracky z animáku. Dneska jsou tam velký pecky. Mnohem větší třeba než včera pro mě osobně, takže na to já se těším. No a taky nebude chybět komunikátor, takže si volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, stejně tak jako to udělal Davidek.
1: A Zuzko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Iza, Miluju mě nenávidět, a hezky jste zpívali s Krištofem, bylo to opravdu hezký a bude to jenom pro tebe do studia ta písnička, tak díky, čau.
0: Já děkuji, Davidku, já myslím, že pro nás s Krištofem je to obrovská podsta, já mu tady tu tvoji hlasovku přepošlu a děkujeme. Mě to teda velmi zalichotilo, já totiž jako zpívat do éteru nechci a ty jsi mě trošku víc povzbudil.

0: Ladíš se Radio Spin na majku je s tebou Zuzka, máme tady hudební víkend, v něm animáky, v něm tracky z animáku a my si uděláme takový tip na animák pro mě i pro vás, protože já tenhle animák neznala a myslím si, že málo lidí ho zná, jde o animák Home a je to o tom, že na Zemi přiletí nějaká mimozemská rasa bův, která hledá novej domov. Zemi si zabere, přestěhuje sem všechny své obyvatele a lidé jsou prostě evakuováni na jiné místo, jenže taková malá holčička jménem Tip se schová a podaří se jí zůstat na Zemi. Hledá tam svoji maminku, která byla během invaze odvezená pryč. Mimochodem, ta animace je moc krásná, zní to velmi dobře, i ten příběh, takže já na to kouknu, vy musíte s dětma taky. No a my si z tohohle animáku dáme dva tracky od Rihanny. První bude Dancing in the Dark, to je takovej pochmurnější track, a druhý Towards the Sun, to je logicky i podle toho názvu, jako směrem přímo ke slunci, nebo tak nějak v překladu, tak tenhle track je takový víc pozitivnější a sebevědomější. Tak jo, animák Home a tracky z animáků v hudebním víkendu na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na D10, na exitu 41, ve směru na Turnov máme nehodu dvou osobáků, ale nečeká tě tam nějaké velké zdržení. Zdržení tě ale čeká na D48, se na 19. kilometru, ve směru na Olomouc je tam nehoda dvou aut, jsou tam neprůjezdné oba dva jízdní pruhy, probíhají tam záchranné vyprošťovací práce, jsou tam policajti, záchranka a prostě to tam stojí. Regiony jsou čisté a Praha

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Okay.

0: aplikace.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a já už tady mám připravenou hlasovku z Moravy od Tomáše.
2: Halo, ahoj, zdravím z Moravy, tyjo, ale chtěl bych zahrát, tyjo, něco od Cypress, jo, třeba Cuban Necktime, to by bylo vynikající, pokud to máš. A posílám to tobě do studia a posílám to všem, kdo poslouchá na Moravě, Zábřisko, zdar.
1: Já taky zdravím všechny Moraváky, určitě. Ten track tu nemám, mám tady jiný, ale je od Cypress Hill, takže snad to bude OK, užij si ho.

0: na majku je s tebou Zuzka, no a milí spinneři, máte krizi v práci? A takový to nutkání, že chcete tu práci i hned změnit, protože už jste v ní prostě strašně dlouho, já mám pro vás řešení, jako vždy mám pro vás řešení. Víte, co můžete začít dělat? Můžete začít dělat živej billboard. Jo, takhle to udělal jeden týpek pro Netflix. Prostě mu postavili takový prosklený obývák nad zemí, tak aby ho lidi viděli, co prochází, auta, co projíždí. Týpek tam má prostě obývák, prostě gaučík, stolečky, čte si tam knížku, má tam lampu a jenom tam tak jako žije, zavřenej, za sklem a všichni ho vidí. Borec taky s lidma přes sklo komunikuje pomocí plakátů a na jednom je napsaný, jak dlouho dokážete přežít. Nebo na tom druhém plakátu je třeba napsaný, uvízl jsem tady, jak I'm stuck in here. To je taková pohodička, ne? Tenhle živej billboard je takový teaser pro jeden thriller, který na Netflixu bude, ale lidi, já mám pocit, že thriller už je jenom ten živej billboard, jakoby reálně, že jste zaměstnaní a děláte živej billboard a jste zavření v proskleném obyváku, který všichni vidí. Netflix říká, že ten borec má normální opravdu pracovní dobu a že to je jeho zaměstnání a že to není žádný sociální experiment. To je, jak kdyby se přiznali. Já mám totiž pocit, že to je úplný sociální experiment a je to divný. Pojďme si říct, je to divný, je to podezřelý a možná radši, nevím, zůstaňte v té práci, ve které jste. Každopádně, pokud opravdu chcete tu práci měnit, tak někdo z nás to může zkusit prostě. Až bude Netflix dělat nějaký takový podobný billboard, tak se přihlašte do konkurzu, mě to zajímá. Co se počasí týče, tak máme kolem 30 stupňů, trošičku víc teplo než včera, nebo i pocitově je víc teplo než včera, není to taková pohodička. Každopádně víš, to dneska nepůjde ty teploty, naopak budou klesat a to na až 26 stupňů večer, takže bude vlastně takový příjemný nedělní večer, pršet by nemělo a zítra čekají podobné teploty. To je z počasí vše, dáváš Rádio Spin s tebou Zuzka. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Dámy a pánové, Afterwork Contour

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the

Je s tebou Zuzka, my pokračujeme v komunikátoru a tady mám tentokrát textovku od Petra a ten píše: ahoj, byl bych rád, kdybyste zahráli od PTK track, co se osobně líbí nejvíc tobě, děkuju moc. Mám na výběr, to já mám ráda. A z toho výběru od PTK, co tady máme na spinu, tak jsem vybrala track Baby Benzo, to je asi můj nejoblíbenější. No a pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track, tak mi volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, když v éteru uslyšíš výzvu na komunikátor. A teď

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my tady máme hudební víkend, v něm tracky z animáku. Jako první mrkneme na šmouly ve filmu track Friend of Mine a pozor, jo. Já jsem byla šmoula, když jsem odcházela ze školky do školy. Na šmoulech jsme měli postavený úplně celý vystoupení jako rozloučení se školkou, jo. A v tu dobu se mi šmoulové uložili hluboko do mého srdce. A musím říct, že ty nový animáky šmoulové jsou extrémně vtipný, ale co si budem, od prvního dílu dál to trošku upadá. Ten první díl je top, to já nic neříkám, ale ty další už jsou takový, nevím. Každopádně stále je ta tady ta boží kreslená verze. Jak jsem říkala, my si dáme track z filmu Šmoulové Friend of Mine a je od Rihany. Jako druhý následuje pohádka Rio a ta je tak krásná, kdybyste nevěděli, tak tam jsou ti modří papoušci. Krásná, dojemná, rodinná, zároveň veselá pohádka, opravdu za mě jedinečná. Taky má několik dílů, já ten první díl mám nejradši, ty ostatní jsou ale taky super. No a z toho animáku si dáme track Drop It Low od Will.i.am a ten track jsem s tím animákem doteď upřímně neměla vůbec spojený, což je ostuda, ale jsem ráda, že už se mi to tady spojilo a už vím, z čeho ten track je. Tak jo, tracky z animáku na Radio Spin.
1: Radio Spin. Hudební víkend a soundtracky z animáku. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na D10, na exitu 41 ve směru na Turnov, je tam nehoda, dvě auta v sobě, dávej tam pozor, no a na D48 na 19 km ve směru na Olomouc je nehoda, jsou tam neprůjezdné oba dva jízdní pruhy, jsou tam dvě auta v sobě, jsou tam záchranné složky a prostě tam postojíš si, nehýbe se to tam. Co se týče regionu, to jsou čisté, co se týče Prahy, tak čerstvý nehody jsou v ulicích 5. května a Novodvorská, tam jsou nehody dvou aut, ale jinak je centrum v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Aleš, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, ahoj Zuzko.
1: Super, ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Poprosím, Fanlamin Criminals, jak jsme se domlouvali na skladbě, a bude to určitě pro všechny spinnery, bude to pro moje dvě skvělý děti, bude to pro mýho pejska a pro moje dvě kočičky.
1: Ok, no. Ok, tak já to tam dávám a užij si ten track taky.
2: Tak seš moc hodná a přeju vám všem hezkou neděli, spinneři.
1: Tobě také, čau.

0: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a pozor, pozor, naši polští sousedé jsou velcí frajeři, spineři. Víte proč? V Polsku se totiž nachází vesnice Konotopie. Doufám, jakoby myslím si, že se to tak vyslovuje, nejsem si jistá, ale prostě nějak takhle. A tady tato vesnička má asi 120 obyvatel. A právě v této mini-pidi-midi vesničce Poláci postavili sochu Panny Marie vysokou 55 metrů. 55 metrů, víte, co to znamená? To znamená, že tady tato socha je nejvyšší v Evropě a také to znamená, že je vyšší než Ježíš v Riu, chápete to? Je to vyšší než ten Ježíš s těma roztáhlýma rukama, nevím, upažení, odpažení. Já si jsem to spletla vždycky v tělocviku, prostě objímající Ježíš v Riu, který je hodně vysoký, tak tady tato Panna Marie je vyšší. Brutál prostě, Panna Marie trumfla Ježíše. To se mi upřímně velmi líbí, když to řeknete takhle. Každopádně, nahoře sochy bude vyhlídka a myslím si, že si Poláci vytvořili nové poutní a turistické místo. Chytří to lidé, opravdu. Kdo tam se mnou pojede na výlet? Doufám, že až se tam pojedu podívat, tak bude takových jako stupňů jako dneska, to je tak kolem 30-29 stupňů, takový krásný zlatý střed oproti 40 z minulého týdne, že ano. Fouká nám takový příjemný vánek a nebude víc teplo, což je dobře, naopak bude to klesat ta teplota a to až na 26 stupňů k večeru a zítra čekají podobné teploty bez deště. To už je teďka z počasí vše, ne ode mě vše, ještě nás čeká jedna hodina, já jsem dneska nějaká zmatená, ještě jedna hodina nás čeká, z počasí je to vše.
1: Radio Spin, československý

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na Maku s tebou Zuzka a předposlední komunikátor, na drátě s tebou Láďa, slyšíme se?
2: Slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, prosím tě, dej mi tam Gangstary Full Clip a bude to pro všechny lidi, kteří staví silnice v tomhletom vedru, aby jsme mohli hezky projíždět, a taky pro moji ženu Valerii.
1: Ty stavíš silnici teď?
2: Já nestavím silnice, ale jel jsem po silnici a obdivuju všechny, co prostě staví ty silnice v těch vedrech.
1: Jo, takhle, tak to já se přidávám do tvého klubu, protože to taky nechápu. Upřímně, takže všem, co staví silnice, to tady s Láďou posíláme, ten track teda. Protože to je fakt, tak jako, jo. To jsou terminátoři tady ty lidi. Ok, dávám ti to tam a
2: to
1: měj se krásně. Čau.
2: Díky moc. Čau.

0: Co máte po svých pravý ruce?
1: Teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl nádheru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super.
2: Helete, já mám momentálně po svojí pravý ruce
3: tohle malýho kluka.
4: Ahoj.
0: Já jsem se chvilku bál, co jsi tam vlastně vytáhnul, Vítku, ale třeba Ivošek, tak Ivošek ten se v pátek ráno kochal.
5: Ahoj, dobře. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží si dělat něco s postou, stejně tak jako já.
0: No ale nebyl jediný, protože kochal se taky Luigi.
6: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
0: Ty vole, řízeček, hnedka takhle v 7:30 ráno k snídani. Čistá závěc, bráško. Každopádně, komu jsem moc nezáviděl, tak to byl Michal.
7: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chytl mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za chodidla.
0: No a kde jsi to vypustil, Michale?
7: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
0: A tak řekni to.
7: Centru Prahy.
0: No tak v centru Prahy choďte hlavně opatrně, ať si třeba nezlomíte nohu. No a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin. Ready?

0: Dobrý přátelé, na majku je s tebou Zuzka, ty posloucháš Radio Spin, nás čeká poslední dvojice tracků z animáků, tak a jakoby teď si dáme velkou pecku. Dáme si All Star od Smash Mouth ze Shreka a Shrek je jakoby nejlepší animák. Jakoby úplně to všechno pokazí tím posledním dílem, co vyjde teďka někdy, ta jiná animace jak je, ale nepředbíhejme, zatím je to nejlepší animák. Je to prostě pohádka plná vtipů pro dospělé, plná ironie, plná dětských vtipů, prostě úplně brutální příběh a je tady tenhle ten, tady tuhle tu pohádku já prostě vždycky musí být v doprovodu tohoto legendárního tracku od Smash Mouth. Jako druhý si dáme track I Wish od Shiloh. Tenhle ten track je vlastně z pohádky Goat a ta pohádka je velká pecka. Ten animák je totiž o takovém klukovi, který je vlastně kůzle, je to ze zvířecího světa a to kůzle chce hrát basket, ale je na to prostě moc malý. Jakoby hrajou ten basket tam různí vysocí tygři a tak, ale prostě on se hecne, dělá všecko pro to, aby ten basket mohl hrát a ten track je přímo tady o tom a je hrozně vibující, takovej sebevědomej, povzbuzující, přesně ve vibu toho, té pohádky. Tak jo, tracky z animáku právě teď na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáku po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Čerstvá nehoda je na D1 na 122. kilometru ve směru na Brno. Je tam neprojezdná zpevněná krajnice, jsou tam v sobě dva osobáky. Regiony jsou v pohodě, no a v Praze v ulici 5. května Novodvorská jsou nehody dvou aut, ale jinak je centrum v pořádku dneska takhle při neděli. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Aleš, kterýmu jsem před hodinkou pustila špatný track, protože jsme se prostě, já jsem to nepochopila, takže na omluvu dáváme něco, co dáváme Aleši, od koho?
2: Já už to, Zuzko, nechám asi na tobě, myslím si, že si to zasloužíš v tomhle v tom vedru, v téhle práci, stres, nechám volbu podle tebe, vyber si ze svého srdce.
1: Ok, dáme tam
2: brý. A je to jenom pro tebe a přeju ti to a přeju ti krásnou neděli.
1: A děkuji, to je krásné, já tobě taky dávám tam od Prodigy brýv. Je to v pohodě?
2: Super.
1: Tak jo.
2: Já jsem spokojený.
1: Tak dobře, tak to jsem ráda. Já taky.
2: Tak paráda, hele, užívej, ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky moc, čau.

0: think about me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My máme 9. srpna, neděli, svátek má Roman. Já už jsem našemu Romanovi přála na začátku vysílání, ale přeju mu znova a přeju i všem ostatním Romanům a už tady mám Matyho. Čau, Maty.
2: Čau.
1: Maty, prosím tě, jak se ti spí v takových horkých letních dnech?
2: Fú, no, jakože reálně spánek a tyhle ty vedra, to je prostě kapitola jako sama o sobě, to jo. Mm-hmm. Jakože reálně jsem si myslel, že to bude teď lepší, když nejsou zas takový pařáky. A já jsem včera večer prostě byl ještě venku nějak, prostě jsme felili a tak, a ona už reálně byla docela zima.
1: Byla, no.
2: Jako měl jsem kraťasy a měl jsem mikinu, ale i tak, jak jsem se vracel domů, tak jsem si říkal, juh, tyjo, teď tady někde sedět, tyjo, tak tady zmrznu. Hmm. No a pak jsem dorazil domů a tam absolutní sauna reálně.
1: Yeah.
2: Takže jsem se klasicky za noc probudil třeba 5x, jako chodil jsem pořád pro vodu, fakt
1: já
2: jsem
1: taky
2: 6 jako sklenic vypil jako vody plnejch, jako za tu noc a jako je to fakt síla, no.
1: Ale já fakt jakože nevím, jako jaký hack na to funguje, protože já jsem třeba viděla, že si někdo mrazí deku, nebo prostě si mrazí polštář, a mně to přijde jako blbost, protože ty si to jako vyzamrazíš, dáš si to tam, usneš a potom máš jako mokrou postel, víš co, jak se to rozmrazí, no tak jako by to musí být přeci mokrý, ne?
2: To,
1: nebo jako,
2: no
1: že
2: to
1: ty, jako,
2: za mě za debilita, ne, no.
1: Jako, že je, ale to fakt všichni, jakože zamrazte si prostě tohle, zamrazte si tričko, něco, ale ty se ráno vzbudíš a jako by máš potůček pod sebou, podle mě, jakože fakt to není dobrý. Takže kdybyste spinaři měli nějaký jako hack na to, jak se v noci vyspat, tak nám to dejte
2: určitě
1: vědět.
2: Určitě nám dejte vědět. No.
1: Protože já z toho, jak je horko, tak mám třeba i brutální divoký sny. Jakože moje sny jsou prostě úplně jako to insane. Jakože.
2: Tak to, jak já se budím, tak mám zase tolik snů, že ani nevím, jaký, takže.
1: No, tak snad se vyspíme třeba, ne, nevyspíme, příští týden se nevyspíme, protože když se podíváme teďka na to počasí.
2: Pojďme na to.
1: Tak momentálně je 30 stupňů a je tam víc horko než včera, mi přijde pocitově, a příští týden bude až 35 stupňů.
2: 35.
1: Bude se to jakoby zase stupňovat na takový ty naše
2: oblíbené. Takže to poleze zase nahoru.
1: Jo, poleze to nahoru, takže vlastně jako ten spánek nevím, jak vyřešíme, ale milí spineři, já tady budu i příští týden za Viki, takže můžeme spolu rozebírat spánek a kdo přijde na nějaký dobrý vychytávky, tak sem s tím, posílejte mi to vždycky dopoledne od 9 do 1. A
2: prosím.
1: Teď už tady, ano, předávám mic Matymu a vidím, že počka, tady máme je 15.56 a ty ladíš Rádio Spin.
2: A my si jdem dát No Sleep Gang?
3: Repu v republice.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš se Radio Spin, krásný nedělní odpoledne a komunikátor s Matejem nám pomalu začíná. Pokračovat budem s hudebním víkendem a s animovanýma trackama, nebo s trackama s animáků, chcete-li. V Rap News pořešíme taky včerejší Edict a nevyhneme se ani Smekovi a jeho velký novince. Do toho mi samozřejmě ty píšeš, nahráváš voiceovky a voláš o tracky na přání, se kterýma to taky dneska celý odpálíme. Já už mám na drátě Kačku, čau Kačko.
2: No ahoj, ahoj, máte nějaké zdravím.
1: Tak
2: a
1: co?
2: A všechny spinnery samozřejmě v neděli, ať si užijou zbytek noci víkendu. Mm-hmm.
1: Kačko, ty jsi včera byla na grilovačce, jaký to bylo?
2: Jo, bylo to super. Koupali jsme se v bahnenu, grilovali jsme něco, pobavili jsme se,
1: Takže krásný prostě neděl, respektive sobotní večer včera. Hele, dneska jsme vybrali na přání písničku Nikdy se nezměním od Dolara. Komu ji pošlem?
2: Ano, takže tady tahle písnička tohleto bude speciálně pro Tašu do Karné.
1: Aha.
2: Ahoj, tak se zdravím, že? Jsme měli to a moc děkuju za počítání na tanici, hodně to všechno znamená. Vybavíme ode mě taky baťu o sobě. Držte se tam prostě, dávajte na sebe pozor, pátačka.
1: Krásná zpráva, Kačko, tak já doufám, že to všichni uslyší, kdo má a že jim to minimálně vylepší tenhle ten už tak krásný den. Tak jo, posílám tam Nikdy se nezměním a užij se tady, Kačko, a taky všichni Spinners.
2: Děkuju moc, je hodný, ahoj.
1: Čau, čau. Ladíš Radio Spin?

0: to nebá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrajíš se na jinou sortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to neví.
2: Kurva kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražen, nebo co? Dražba Luna Park.

0: Posloucháš Radio Spin a taky hudební víkend speciálně s trackama z Animáku. Pouští ti to tady Maty a už tady máme ready první dva tracky. Začneme s totálním hitem z filmu Madagaskar. Zahrajeme si track, na který trsali všichni lemuři v čele s králem Jelimánem, a není to nic jinýho než I Like To Move It. Dáme si takovou funkovější verzi od R&B interpreta Will.i.am.a a myslím, že na pohodovou srpnovou neděli úplně ideál. Prostě se spolu zatrsáme a zapomeneme na všechny problémy, jako na tom Madagaskaru. Další track určitě hned taky poznáš, to je zase z filmu Kung Fu Panda, takže to musí být samozřejmě Kung Fu Fighting, opět úplně vychillovaný vibe, track prostě do totální pohody, je to vlastně upravená verze pro tenhle ten animák, takže je to cover na originál z roku 1974, který, pozor, nahrál jamajský Brit jménem Carlo Douglas, ale funky prvky, odlehčenost a hravost v tom samozřejmě zůstala. Takže nejdřív I Like To Move It a pak Kung Fu Fighting, tohle je Madagaskar a Kung Fu Panda na hudebním animovaném víkendu na Radio Spin. Let's go!
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. D1 je zasekena na 38. kilometru ve směru na Prahu až na nějaké 23. Zdrží se tam cca 15 minut, tak bacha. Zasekaný je to taky, ale u Jihlavy, to je 126. kilák. Zdržení počítej 6 minut. Zasekaná je ale taky D2 a to těsně před Brnem. Tam to popojíždí a zdrží se tam 5 minut. Regiony jsou momentálně docela all right, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je to momentálně zasekaný hlavně v centru na Nuseláku směr Legerka. Tam je taky bouračka, tak bacha. Postojíš se taky ale na Velzonce u muzea. Hustší je momentálně taky Davidský kulaťák, kde je momentálně taky bouračka. Bouralo se potom taky v Povltavský, takže tam určitě pozor. Kbelská na Hloubětíně taky lehce popojíždí, tam je taky bouračka a lehce se zdržíš taky na pražském okruhu právě u těch Letňan. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání, takže určitě stay tuned a potom těsně před pátou tady budou klasicky rap news a pořešíme včerejší edikt, tak zatím.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Nekorektum utrum ne. Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe. Ty dáváš Radio Spin, na majku je Maty a se mnou je tady taky Štrůdl, který už se mi chvilku zpátky dovolal. Čau, Štrůdle.
2: Čau, čau, zdravím všechny.
1: Hele, máš rád Štrůdl?
2: Já to víš, že jo.
1: Miluješ Štrůdl?
2: Ale nejradši asi slanej.
1: Slanej, hezky. A co do takového slaného Štrůdlu patří?
2: No, tak samozřejmě špinčička, okurka, sýr.
1: Hezky.
2: Jakej ten kečupový základ.
1: Hezky, ty jo.
2: A to tak asi stačí.
1: Hezky, hezky, takže to je tvůj prosím, kdyby ses měl vybrat, jestli slanej nebo sladký Štrůdl, tak slanej.
2: Jo, rozhodně.
1: Let's go, tak to
2: ale
1: určitě...
2: Ale tak jako nepohrdnu ani jablečným, že jo?
1: No jistě, přece jenom ta šunka se tam dá dodat vždycky, že? No nic, hele, ty jsi měl dneska krásný den, jdeš z koupáků na fotbálek, na pizzu, úplně nádherná letní sobota. A hele, vybrali jsme k tomu písničku Off Season, Casanova Bulhár, Labelilo, TK27, kam to pošlem?
2: Jo, pošlem to všem spinnerům, třeba to zrovna jedou na fotbal.
1: Tak jo.
2: Sice už skoro sezóna začíná, pustil jsem Off Season, ale...
1: Tak ale prostě
2: dáme třeba fotbal a rap.
1: A příště dáme fotbal a rap, přesně tak. Tak jo, kámo, Štrůdle, užívej dnešní den, doufám, že si dáš třeba někdy zase brzo Štrůdlo a že zase někdy třeba zavoláš. Užij si track, dávám to tam.
2: Jasný, díky moc,
1: mějte
2: se všichni, čau.
1: Čau.
3: Off-season. Casanova Labelo, TK27. Pusí tenhle track, more zjistí, co je heaven. Ej. Casanova Bulhár, off-season můj program.

0: Bitch, dáváš Radio Spin, s tebou tady Filí od Polko Maty a protože bude za chvilku pět, tak jsou tady klasicky taky Rap News. Pořešíme hlavně včerejší edikt, který se konal na Štvanici, už tradičně na tenisovém stadionu. Vstup byl opět za free, takže krása. No a že to bylo nabitý. Konaly se tam samozřejmě DJ sety, takže rave jak se patří, ale hlavní set začal až s Nobodym, který kromě svého najetýho DJ setu měl i pár neohlášených hostů, mezi kterýma zazářil hlavně Izomandias, který se tam zjevil a zarepoval pár skladeb, třeba takovej Hip Trust nebo i novinku z jeho posledního alba Exit u palice, track právě s Nobodym Se neumím bavit bez drog, což je úplná rejvovací šílenost. Takže skvělý překvápko a vrchol večera, který ale na Štvanici ještě nekončil, protože po konci akce, což bylo v 10 hodin, se konala ještě afterparty, která byla taky plná DJs a konala se v Arše Plus. Takže hudební party večer, jak se patří, a já jsem zvědavý na další edikt a na další hustý místo konání. Podíváme se společně teď ještě na počasí, venku je krásně 31 stupňů, ale lehce pod mrakem, k večeru to spadne ještě na nějakých 25 a přes noc bude nejnižší teplota 22. Zítra ráno čekají teploty kolem 28 a má se to vyšplat až na neuvěřitelných 36, tak doufám, že to taková vražda nebude. Každopádně ty ladíš Radio Spin, s tebou je Maty a my jedem dál. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské restaurace.

0: na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, pár unikóny, písek, moře, neptej se mě, co je.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady taky Matej. Něco málo po pátý hodině, takže to znamená jenom jedno, další track na přání. No a já už tady mám Michala, čau.
2: A.K.A. ahoj.
1: A.K.A. ahoj, ahoj. Hele, ty jsi měl včera noční, takže dnešek prostě užíváte zase s rodinou, nebo co dneska děláte v neděli?
2: Jo, mám tady vedle sebe manželku, zádu dcerku, která tě zdravila hnedkon.
1: A zdravíme, zdravíme zpátky.
2: Malinko něco nakoupit, tak zvedl by byteček zase, kousek dál.
1: OK, OK.
2: A pak si uděláme nějaký ještě romantický večer.
1: O, hezky, prostě jak jsme říkali včera, rodinej tip. Což ale dneska ano. Opět nebude track na přání, protože jsme vybrali ano. Od Nennyho Valčík. Tak komu to pošlem?
2: Ale to je do studia, mě do auta a 6 minutů, ať si užijou poslední jako rádoby volnej den, než to zase začne.
1: Přesně. Krásná zpráva, tak jo, všichni užijte si neděli, hlavně vy v autě, ať vám to tam pořádně hraje a ať si to užijete, dávám to tam Michala.
2: Dobrý, ahoj.
1: Čau.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Spin. Ladí si právě hudební víkend, takže Radio Spin a tracky z Animáku. S tebou je tady taky Maty a mám pro tebe už tady další dva tracky. Nejdřív si dáme track z filmu Příběh žraloka, kde hlavní postavu namluvil Will Smith, ale objevil se tam třeba taky Robert De Niro nebo taky třeba Jack Black, takže obsazení je fakt hvězdný a ještě k tomu to má skvělej soundtrack. My si pustíme Car Wash, to je Christina Aguilera a Missy Elliott a je to předělávka diskotracku z roku 1976, no a povedlo se jim to úplně, ale úplně náramně, je to fakt banger, po kterým navážeme dalším, pustíme si totiž R&B krále Nia a jeho track Never Know I Need It, což je love song, který se nahrál pro film Princezna a žabák, ale prvky R&Bčka, soulu a popu z toho dělají vlastně velmi zdařilej song. Takže nejdřív Příběh žraloka a pak Princezna a žabák a trochu R&B notičky už teď na Radio Spin.
1: Radio Spin. Hudební víkend a soundtracky z Animáku. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, zase začneme u dálnice, jak už je zvykem. D1 je zasekaná od 38. kilometru ve směru na Prahu až na nějaký 23. je to tam přerušovaný, takže pozor, zdržení je hlášený cca 17 minut. Jinak jsou dálnice relativně sjízdný, stejně tak jako regiony. Každopádně v Liberci je zasekaná klasicky 35, a to na severu města, takže hlavně tam bacha. Ale rovnou se můžeme přesunout do našeho hlavního města. V Praze je momentálně zasekaný hlavně pražský okruh, a to od Černáku až k Europarku na Průmyslový. Zasekaný je okruh ale taky u letiště k Beli, takže tam bacha, vidím tam nějakou bouračku, a hustší je okruh taky u sjezdu na Barandov. Bouračku vidím potom taky na Kbelský, na Hloubětíně, bouralo se potom taky v Povltavský, zasekaný je v centru Nuselák směra Legerka a potom klasicky Vilzonka u muzea. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku ale pokračujeme s dalším trackem na přání a potom pokecáme o Afterwork festivalu a jaká je vlastně příští zastávka. Automotospin.

0: aplikace.
1: Právě posloucháš Radio Spin, taky komunikátor s Matem, kde si hrajeme tracky na přání. No a mně už přišla voiceovka od Davea do naší mobilní aplikace.
2: Náš ta komunikátor je tady, hele, už mi tam Ghostface Killer.
1: Okay, takže Ghostface Killer. A já jsem vybral Black Jesus, totální banger, jdem se dodat, let's go. Yeah.

Posloucháš právě odpolední komunikátor na rádiu Spin. Felí tady s tebou Maty a máme dneska krásnou prázdninovou neděli 9. srpna. Svátek má Roman, takže všechno nejlepší, ale hlavně to znamená to, že se blíží další Afterwork zastávka. Co je Afterwork? Tak to je série akcí po celé České republice přes celý prázdniny. Celkem je 13 zastávek a nabitej program na každý jedný. Čekají tě DJský shows, kde zahraje třeba Mike Traffic, Orion, Double J, ale bude jich samozřejmě mnohem víc. A k tomu všemu se pro vás ještě značka Jam & Co, což je restaurace z pražský Krymský, kde taky koncept Afterwork vzniknul, tak připravila i pop-upy. No a jeden takovej pop-up se bude konat už na další zastávce Afterwork, která je v Mělníku, a to 14. srpna v pátek. A to konkrétně na náměstí Míru. Vstup je zdarma a program je nabitej. Tak co? Příští týden sejdem se tam prostě v páteček na náměstí Míru v Mělníku. Když tak se koukni na naše stránky radiospin.cz, tam je veškerý info o celý akci Afterwork. Let's go! Koukneme společně taky na počasí, venku je stále krásnej 31 stupňů, ale pod mrakem, nebo lehce zatoženo spíš, ještě to spadne k večeru na nějakých 25, přes noc bude nejnižší teplota 22 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 26 a mělo by to během dne vyšplhat až na nějakých šílených 36. S tebou je Matej a ty ladíš Radio Spin.

netušil, co tě během dneška všechno čeká. Když se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Když zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu život

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nesuj takhle blbě a otevři dveře.
1: Za minutku je 6 a ty ladíš Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Můj stál je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama, tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu zlá.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, hrajeme přání z naší mobilní aplikace. Ty posloucháš Radio Spin, na majku je Maty. A já už tady mám ready voiceovku od Natálky, kterou odpálíme další a poslední naší společnou hodinku.
2: Čau Spinner, já se jmenuji Natálka. Chtěla bych se prosím zahrát Stíny od Viktora Šína, děkuju.
1: Krásná skladba, Natálko, na takovýhle krásný den. Pouštím to tam, Stíny, Viktor Šín, let's go.
0: Ladíš Radio Spin.

0: Fajn ráno.
1: Celý týden bylo venku vedro jako prase. Všichni jsme byli nevychrápaní, všichni jsme byli nepříjemný, unavený. No tak jsem si v pátek říkal, že pořešíme něco úplně jednoduchého. Ptal jsem se, co máte po svý pravý ruce.
2: Teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl nádheru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super.
3: Helejte, já mám momentálně po svojí pravý ruce tohle malýho kluka.
4: Ahoj.
1: Já jsem se chvilku bál, co jsi tam vlastně vytáhnul, Vítku, ale třeba Ivošek, tak Ivošek ten se v pátek ráno kochal.
5: Ahoj, jdeme. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží si dělat něco s postou, stejně tak jako já.
1: No ale nebyl jediný, protože kochal se taky Luigi.
6: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
1: Ty vole, řízeček, hnedka takhle v 7:30 ráno k snídani. Čistá závěc, bráško. Každopádně, komu jsem moc nezáviděl, tak to byl Michal.
7: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chytl mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za svodidla.
1: No a kde jsi to vypustil, Michale?
7: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
1: A tak řekni to.
7: Centru Prahy.
1: No tak v centru Prahy choďte hlavně opatrně, ať si třeba nezlomíte nohu. No a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

0: Spin. Právě posloucháš Radio Spin, ve studiu je Matej a mám pro tebe napečenou už poslední dvojitou dávku hudebního animovaného víkendu. Takže poslední dva tracky, které budou oba z animovaného filmu Spider-Man Across the Spider-Verse. Nejdřív track Am I Dreaming, kde si zarepovali třeba Metro Boomin nebo A$AP Rocky a zpěvačka Royce tomu pak dodává tu ženskou esenci v melodickém refrénu. Track je o cestě za snem, o úspěchu a pochybnostech a pracuje s pocitem, že člověk nikdy nevěří, jak daleko nebo kam se dostal. No a zakončíme to potom s trackem Annihilate, což je opět Metro Boomin, ale taky Lil Wayne nebo Offset. No ten track je spíš o sebevědomí, je to prostě agresivní track o síle, úspěchu nebo o určitý dominanci, jak v hudbě, tak i mimo ní. Celý text v tracku tak jako odkazuje na Spidermana, s tím si ve svojí sloce hraje hlavně Lil Wayne. Tam by se dalo říct, že je to vlastně jedna velká Spider-Man reference, ale uslyšíš sám. Takže nejdřív Am I Dreamin' a pak trapovější Annihilate a dvakrát Spider-Man právě teď v éteru Rádia Spin.
1: Rádio Spin. Hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co mi

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, klasicky nejdřív dálnice. D1 je zasekaná od 42. kilometru přerušovaně na nějaký 23. ve směru na Prahu samozřejmě. Zdržení čekají tak 20 minut, takže hlavně tam pozor. D3 je taky lehce zasekaná a to už od Benešova, taky směr Praha, ale nic hroznýho. D1, ještě se vrátím, je také zasekaná za Brnem, konkrétně na 210. kilometru. Zdržení čekají tak 15 minut ve směru právě na Brno. Regiony jsou momentálně v pohodě, až teda na Liberec, tam popojíždí 35K v centru, respektive na severu v centru. Každopádně se přesuneme asi rovnou do Prahy. Tam momentálně je lehce hustší pražský okruh a to u sjezdu na Barrandov. Zasekanější je to potom u Černáku ve směru na Štěrboholy a hustší je to taky u Letňan. V centru je potom každopádně zdržení na Nuselském mostě směr Legerka. Bouračka je na Vilzonce u muzea, takže tam taky bacha a Bělohorská u Ladronky je momentálně taky lehce hustší. K dopravě je to dneska všechno, za chvilku si dáme poslední dnešní track na přání a potom to zakončíme a mám pro vás velkou novinku od Smeka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Hey, now I got some ass.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Hrajeme přesně podle tebe. Ty dáváš rádio Spin, taky komunikátor s Matym. A já už tady pro tebe mám poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Ivču, co mám na drátě. Čau.
3: Čau, zdravím celý rádio.
2: Tak co, Ivčo?
3: Takže tohle skladbu posílám mimo snoubencovi, mojí životní lásce, nejnádhernějšímu chlapovi na světě, Tomášovi, na celou 201, pro všichni jeho kamarády, Rostu a Zbog, potom pro mýho švagříčka Peťu a pro mýho švagříčka Lukáše a pro Míšu. Všechny mají švagříčky, ale nejvíc pro mojí lásce.
2: Tyjo, to je krásná zpráva, každopádně ještě jsme nezmínili ten track, což budou emoce na emoce.
3: Takže je to která... emoce na emoce, samozřejmě, protože všichni máme, všichni naši kluci mají velký emoce a potřebují domů.
2: Je to tak, emoce na emoce, tak jo Ivčo, tak to zahrajeme takhle tak pro všechny zmíněný a samozřejmě taky tobě. Užij si track, dávám to tam.
3: Ahoj, díky.

0: Právě posloucháš Radio Spin, ve studiu chilluje Maty a náš odpolední komunikátor pomalu končí. Zase jsme to měli dneska nabitý, takže díky všem za voiceovky a za koly. Řešili jsme tady Afterwork nebo třeba včerejší Addict Rave na Štvanici. No a zakončíme to dneska velkým oznámením a velkým blahopřáním. Je to právě dnes, co Smack oznámil na svém Instagramu, že jsem s jeho přítelkyní Karin... narodila holčička! Yes, yes, yes! Stalo se tak 5. srpna a myslím, že jak Smekovi, tak jeho partnerce začíná nová životní etapa a já mu a vlastně jim prostě a za všechny spinners přeju hlavně to nejhezčí do budoucna a velký gratulace. Takže všechno nejlepší a my jdem na počasí. Venku je stále krásně nedělní, nádherný den, nádherný večer, stále 30 stupňů, k večeru to spadne ještě na 25, přes noc bude nejnižší teplota 22 a zítra ráno čekej teploty kolem 28 a má se to vyšplat až na nějakých 36 stupňů. S tebou je Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase příští týden. Tak čau.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Nehledáme, už jsme na... Jsme novej slavný. Rádio, rádio, rádio, rádio.

from the bottom.

0: Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

Rádio

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci.

0: dá se říct. A 5 let nazpátek jsem potkal Holoubeka, to je vlastně můj krumen z 242, tímto ho zdravím. Tak jsme začali nahrávat věci, točit klipy a je to už hodně.
1: Co tě vlastně přivedlo k tomu rapu?
0: Tak život, já jsem ze sídliště. Život, vlastně můžeš se vypsat to, co tě štve a to, co máš na srdci, tak to můžeš někam přidat dál. A baví mě to, naplňuje mě to.
1: Nějaký třeba interpret konkrétní, kterýho si třeba slyšel poprvé, kterýho jsi jako říkal, že tohle chci taky dělat?
0: Tých bylo hodně, ale když někoho takhle vypíchnu, tak ve svých dobách Orion.
1: Orion, a poslouchal jsi i něco třeba ze zahraniční scény?
0: Jo, takový ty klasiky, Eminema, 50 Centa, jako za mladá, jinak jako poslouchám dodnes, ale spíš jako Anglii, UK Sound.
1: Je někdo třeba konkrétní, o kom by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
0: Určitě, ale neřekl bych, že interpret, ale jako sound. Když si vlastně pustíme, já nevím, z Anglie věci a toho, tak všechno mě to svým způsobem ovlivňuje.
1: Takže britská muzika teď pro tebe je nejvíc.
0: Jo, number one.
1: Někdo třeba konkrétně z Britů, kdo tě baví?
0: 67 LD. Legendary.
1: Okay. Ty jsi říkal, že jsi z Českých Budějovic.
0: Ano.
1: Hudbu teda netvoříš sám, to už jsi tady řekl, že máš kolem sebe nějakou crew. Tak kolik vás je, s kým spolupracuješ?
0: Tak jsme dva, byli jsme tři, teď jsme dva teda. Máme vlastně svého kameramana, Denny Celta, tím toho taky zdravím. Jinak spolupracujeme skrz beaty jako internacionál. Máme beaty z Anglie, máme feety z Ruska, vlastně z Anglie máme taky feet. Spolupracujeme tady v Čechách vlastně s producentama a i s mladýma talentama.
1: Jak se celkově koukáš na vývoj rapu tady u nás v České republice?
0: Jako jsem rád, že to jde nahoru. Vlastně jsou v tom love a peníze a sláva a všechno, ale je to hrozně moc jako za mě. Dneska to jako zkouší každý druhý a taky to pak tak vypadá.
1: Když jsi tady mluvil ještě o beatech, kde ty bereš beaty? Dělá ti je někdo nebo někde si je z netu bereš?
0: Hele, na začátku jsme vlastně si jenom stahovali, co jsme dělali první CD, tak to je jako mixtape, protože všechno je to stálý. A od jistý doby si kupujeme beaty, máme jako beatmakery a ty posílají beatpacky a vybereš si a koupíš.
1: Kolik už máš na kontě mixtapeů, alb?
0: Jeden společný mixtape, jedno EPčko drum and bassový s MZ-em, taky zdravím, a společný 242, co vyšlo tenhle rok. Takže vlastně tři projekty zatím.
1: Zatím tři projekty a pracuješ teď na nějakým dalším?
0: Jo. Pracujeme na dalším společným vlastně 242 Gang s Holoubekem. A jinak mám hromadu svých jako věcí, co ještě bude vycházet jako singly s klipama.
1: A zaměřuješ se spíš na to, že vydáváš jednotlivý singly, nebo chceš udělat nějaký koncept a dát to do alba spíš? Co myslíš, že za tebe teď jako frčí víc?
0: To já myslím, že ty singly, jo.
1: Takže vlastně jdeš i sám touhle cestou?
0: Jo. My jsme vlastně na tomhle začali. My jsme vydávali nejdřív jenom jako klipy, singly, a pak jsme udělali vlastně ten projekt. A řekl bych, že singly.
1: Klipy, ty jsi tady zmínil teda kameramana, který vám s tím pomáhá. Ty, když jdeš dělat klip, tak si to sám vymyslíš, nebo to vymýšlíte z crew? Jak to vzniká, když vzniká klip?
0: Jakdy. Někdy jako vím, co bych tam chtěl, a nikdy ne, a vlastně ten náš kameraman, to je taková hlava na tohle. Já v tomhle tom nejsem úplně jako zaběhlej, nejsem v tom dobrý, kdybych to takhle řekl. Takže spíš jako je to na něm, no.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Koner.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer. Na

0: Náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem, hostem ve studiu je tentokrát Conner. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Tak svoboda vyjádření názoru, vlastně leveling, jakože můžeš růst pořád.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo si nějak ten vývoj u tebe byl přes jiný žánry třeba v minulosti?
1: Vždycky u rapu. Jako ne, že bych jako poslouchal jenom rap, ale takhle, když se ptáš, tak jenom u rapu, no.
0: A když stras zaslechneš něco i jinýho mimo rap, tak myslíš, že to i ovlivňuje pak ty rapery jako takový, když poslouchají, co já vím, třeba drum and bass, jinou hudbu zkrátka?
1: No, jako za mě asi ne, nebo mě to neovlivňuje. Myslím si, že nikdo určitě může, že jo. Ale mě ne, no.
0: Co je za tebe největší faktor v rapu? Co musí rapovej track mít, aby si řekl, že to je dobrý?
1: Tak všechno, text, pokoru, váhu, flow, vlastně všechno, image, charisma, jako člověk zatím, jako hromadu věcí. Někdy stačí jako i beat, který vlastně hraje, lidi si to jedou, a když to pak jako do toho zapadne i ten text a všechno to jde jako do sebe, má to ten vibe, tak potom jako je to hit za mě, no.
0: Ty jsi tady zmiňoval freestyle battle, na který jsi jezdil teda po republice. Řekni mi nějaký třeba největší eventy, který jsi zúčastnil.
1: Třeba hip-hopkem jsem vyhrál.
0: Okay.
1: Když se o tom bavíme, tak já jsem 5 let nejezdil, protože se tady neděly akce. 2 měsíce nazpátek jsem vyhrál tady v Praze v Krosu, když tam byl Onyx na Unifestu, tam jsem vyhrál. Teď za týden jedu do Chebu na další battle, že se tady dělali eventy, ale vyhrál jsem to jako hromadu hip-hop every a na Slovensku jsem jezdil na Restart Freestyle Battle, kde bylo 9 zastávek kvalifikací a pak ty battle byly v Piešťanech, kde bylo snad 10 000 lidí, jako velký.
0: Připravuješ se nějak tady na ty battle? Dá se na to nějak připravit?
1: Ne, za mě ne. Já jsem to piloval denodenně a to je vlastně ta příprava. Pak se to promění v to, co tam jako vyšlo.
0: Jak to vlastně vypadá takovýhle rap battle? Vy tam dostanete vždycky nějaký random beat, do kterého dáváte text, který nějaký svůj máte asi připravený. Dopředu ty beaty neznáte?
1: Ne. A text žádný připravený, to je všechno jako z hlavy.
0: Všechno z hlavy.
1: Všechno.
0: To je masakr.
1: To si vlastně odpovídá, že jeden řekne, nebo mělo by to tak být. Nevím, jestli to mají tak jako všichni. Já většinou i dřív, když jsem začínal a chtěl jsem jako, já nevím, třeba první 2 věty, které by jako bavily lidi, tak když jsem to tam chtěl dát, tak jsem se zasek, protože jsem nad tím furt přemýšlel, ale a čistě to takhle není, takže.
0: A je to fakt skutečně jako battle, že tam jste 2 a battlíte proti sobě?
1: Jo, skutečně battle, no, určitě.
0: Máš nějaký lidi, který bys nazval třeba, že jsou tvoji rivalové, který takhle objíždějí takhle stejný třeba akce jako ty a battlujou?
1: Dneska už v tomhle jména nejsou. Nebo jako pár jich je, ale třeba Cruiseman, ale ten už nejezdí, to je z Plzně, co dělá med cirkusy a takovýhle věci. Jinak jako moc toho dneska není, ale teď jsem se třeba přihlásil do toho Chebu a tam mě překvapilo, že bylo přes 100 přihlášek.
0: Takže myslíš, že to ještě neupadá úplně ty rap battle, že ještě stále
1: Já si myslím, že by se to mohlo jako vrátit spíš. Dřív to jelo, za doby Restart, Afroba a tak dále. A já si myslím, teď to mělo jako tu mrtvou dobu. Já jsem vlastně vyhrál ty eventy, když to spadlo, tak potom ty roky všechny jsem tady byl jako number one, nebo jeden z mála, nejezdil jsem na Moravu, jednou jsem tam byl, vlastně tam jsem nevyhrál ten event, ale byl jsem tady vlastně ty roky jako po nich. Jinak bych třeba nebyl tam, kde jako... Jinak bych nedotáhl to, co jsem dotáhl.
0: Jak je pravda, že Rest, Tafrop, taky velký jména vlastně takhle freestylingu, battlů, takže už se tomu nevěnujou, že už prostě jedou jenom tu klasiku, prostě vydávají. Na čem aktuálně pracuješ? Na co se posluchači můžou od Connera těšit do budoucna teď?
1: Tak jak jsem tady zmiňoval, tak makáme na projektu 242 Gang s Holoubekem, který přijde další rok. Tenhle rok vlastně vyšly už 2 CDs, jak jsem tady řekl. Vlastně Chábr vydává ještě svoje, teďka v prosinci, tak buďte připravený, vydává se toho fakt hodně. A jinak další rok, další projekt a mezi tím singly, je to hrozně moc, makáme furt.
0: Jak tě posluchači najdou na sociálních sítích, aby tě mohli sledovat?
1: Tak Instagram Conner242, YouTube 242 Gang, Spotify, všechny tyhle platformy, TikTok taky vysílám občas, tam mám docela hromadu lidí, taky zdravím tuhle komunitu, takže tam mě najdete.
0: Oni teď celkově hodně se hudba propaguje právě přes Reelska, TikTok a tyhle věci. Jedeš i tohle?
1: Jo.
0: Dáváš
1: jo,
0: tomu
1: jo.
0: Nějakou váhu?
1: Jo. Musíš vlastně, když to chceš někam jako protlačit, tak to asi bez tohohle nejde, no už dneska.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer.
3: A každou neděli od 9 večer.
2: Na rádiu Spin.
4: Koner. 242.
5: Goonies.

0: Československý underground.
1: Radio Spin, Jirka a taky Conair. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
2: Bude to Beton v žilách. Je to track vlastně o sídlišti. Vyšlo to teď v neděli a je to z mýho sídliště, kde jsem vyrost. Takže popisuje to dění vlastně každý, kdo prožil ulici nebo v uvozovkách v mých letech, tak ví, o čem tam rapuju.
1: Takže novinka vlastně, čerstvá věc.
2: Ano, ano, ano.
1: Tak jdeme rovnou na to.
2: Můžeme jít na to.
3: Listen, Radio Spin, Conair, 242.

0: Tohle byl Conair, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď ještě nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá chvíle.
1: Tak zdravím posluchače Radio Spin, Conair 242. Další rok nám vyjde CDs. Buďte u toho, sledujte sítě. Jinak bych chtěl pozdravit svého sponzora Gazdu. Chtěl bych pozdravit Grind Time, který jsou s náma od začátku. Chtěl bych pozdravit všechny doma na jihu. Chtěl bych pozdravit celou republiku.
0: Super, tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu nebo neděli v repríze. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radio Spin.

0: máte po svých pravý ruce.
1: Teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl na artéru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super.
2: Helete, já mám momentálně po svojí pravý ruce
3: tohle malýho kloka.
4: Ahoj.
0: Já jsem se chvilku bál, co jsi tam vlastně vytáhnul, Vítku, ale třeba Ivošek, tak Ivošek ten se v pátek ráno kochal.
5: Ahoj, dobré. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží se dělat něco s postavou, stejně tak jako já.
0: No ale nebyl jediný, protože kochal se taky Luigi.
6: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
0: Ty vole, řízeček, hnedka takhle v 7:30 ráno k snídani. Čistá závěc, bráško. Každopádně, komu jsem moc nezáviděl, tak to byl Michal.
7: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chytl mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za chodidla.
0: No a kde jsi to vyposlil, Michale?
7: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
0: A tak řekni to.
7: Centru Prahy.
0: No tak v centru Prahy choďte hlavně opatrně, ať si třeba nezlomíte nohu. No a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu stačí jenom sedět.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Fin ráno. Celý týden bylo venku vedro jako prase. Všichni jsme byli nevychrápaní, všichni jsme byli nepříjemný, unavený. No tak jsem si pátek říkal, že pořešíme něco úplně jednoduchého. Ptal jsem se, co máte po svý pravý ruce.
1: Teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl nádheru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super.
2: Helejte, já mám momentálně po svojí pravý ruce
3: tohle malýho kluka.
4: Ahoj.
0: Já jsem se chvilku bál, co jsi tam vlastně vytáhnul, Vítku, ale třeba Ivošek, tak Ivošek ten se v pátek ráno kochal.
5: Ahoj, dobré. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna a snaží si dělat něco s postavou stejně tak jako já.
0: No ale nebyl jediný, protože kochal se taky Luigi.
6: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
0: Ty vole, řízeček, hnedka takhle v 7:30 ráno k snídani. Čistá závěc, bráško. Každopádně, komu jsem moc nezáviděl, tak to byl Michal.
7: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chytlo mě akutní průjem.

0: kamínem, takže někde vyběhnu za chodidla.
1: No a kde jsi to vypustil, Michale?
0: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
1: A tak řekni to.
0: Centru Prahy.
1: No tak v centru Prahy choďte hlavně opatrně, ať si třeba nezlomíte nohu. No a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.